0: Hrocení situace kolem sjezdu sudetských Němců je bouří ve sklenici vody. To si myslí publicista a náš pravidelný glosátor Luděk Staněk. Sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení proběhne příští týden v Brně. Akce je pod palbou vládních politiků. Podle nich otevírá staré rány. Staněk je přesvědčený o opaku.
1: Já si myslím, že sudetských Němců, respektive vyhnání Němců po druhé světové válce se pomalu dostává do módu takového, jakože je to událost na úrovni jako bitvy na Bílý hoře. Ano, nějak to v nás je, ale vlastně nějaký kontext už tam v podstatě asi velký není.
0: Proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení se postavila sněmovna hlasy vládní koalice. Opozice odmítla hlasovat. Považuje to mimo jiné za vyvolávání kulturních válek. Organizátoři akci příští týden plánují i za účasti některých německých politiků. Americké vojáky trápí chaos a bleskové rozkazy Pentagonu. Náhlé evakuace a nečekané přesuny kvůli válce v Íránu odnášejí nejvíc děti vojáků. Ztrácejí zázemí, přátelé i školy.
2: Rodiny nežijí přímo v bojové zóně, jsou ubytované v bezpečných základnách, které se někdy podobají americkým městům. Chaos nastává ve chvíli, kdy se situace prudce vyostří a Pentagon nařídí evakuaci civilistů kvůli hrozbě raketových útoků. Často se stává, že si matky a děti musí zbalit kufry i během několika hodin. Zástupci armády přiznávají extrémní psychický tlak. Pentagon tak zřizuje na základná krizová centra, která zajišťují psychologickou pomoc a provizorní vzdělávání. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Moře u dánského ostrova Anholt vyplavilo mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím. Uhynulo nejspíš už před nějakou dobou. Podle odborníků by mohlo jít o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa a po náročné záchranné akci ho dobrovolníci počátkem května vypustili do severního moře. Experti odpoledne odebrali vzorek tkáně z ocasní ploutve uhynulé velryby. Nyní je pošlou do Německa, kde tkáň podrobí analýze. Hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa vítězně. Ve švýcarském Friburgu v zápase skupiny B proti Dánsku Češi zvítězili 4-1. Českou reprezentaci čeká další duel hned v sobotu od 20:20 proti Slovinsku. Ve zbylých pátečních zápasech USA prohráli s domácím týmem 1-3, Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini vyhráli nad Německem 3-1. Přes den bude zataženo, občas deštěm, občas s bouřkami. Na západě Čech bude až polojasno, naopak na Moravě v okolí Beskyd bude vydatně pršet. Naměříme teploty od 9 do 16 stupňů.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

stromy a kolik je let. Mám prachy na měsíci.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Brčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. V Beskydech spadne spousta vody. Od sobotního do pondělního rána bude vydatně pršet. Během 2 dnů může v Beskydech napadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se tak může zvýšit odtok vody z krajiny. Upozornění platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Akcelerační zóny zvedly část veřejnosti ze židlí. Veřejné projednání návrhu trvalo téměř 12 hodin. Do budovy Radiopaláce na Pražských Vinohradech přišly stovky lidí. Úředníci z několika ministerstev nejprve představili detaily dokumentu, pak odpovídali na desítky dotazů. Drtivá většina účastníků záměr kritizovala. Debata tak byla plná emocí. Obešla se ale bez výraznějších excesů. Návrh na vymezení akceleračních zón aktuálně zahrnuje 94 míst, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení chystat stavby větrných a solárních elektráren. Seznam lze najít na webu Ministerstva pro místní rozvoj. Vláda v minulých týdnech avizovala, že vymezení zón neznamená, že větrníky nebo solární pole budou ve vymezených místech stát nebo že se nebudou moci vybudovat jinde. Česko zůstává zemí mini pivovarů. Celníci jich aktuálně evidují 520. Meziročně jich 23 zaniklo.
3: Uzavírání mini pivovarů nepřišlo zčista jasna. Prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Voldřich vysvětluje, že jde o trend několika posledních let.
4: Ale oni prostě se třeba přestěhou dál nebo přeprodá se zařízení a tak dále. Končení těch pivovarů je teďka masivnější po tom covidu. Ty lidi se nevrátili zpátky do restaurace, zůstali mimo a ta ekonomická situace těch mini pivovarů prostě jedou bez rezerv.
3: Doplácí na to hlavně podniky, které nesledují aktuální trendy, nemají štamgasty nebo jsou v osamocených lokalitách. Radovan Koudelka z pivovaru Zábřeh nám řekl, že ani aktuální doba tomuto podnikání nepřeje.
5: To jsou energie, suroviny, legislativa a hodně, protože ty mini pivovary to jsou často mini firmy, kde pracuje třeba 1, 2, 3 lidé, tak ta administrativní zátěž ohledně třeba spotřební daně je poměrně složitá. Konkurenční boj samozřejmě náročný, je to těžké tady v tomto obecně, ale umíme se prosadit i přesto.
3: Spotřeba piva v Česku celkově klesá, sládci se proto často snaží zaujmout vařením speciálů. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
2: Bazén ve Zlínském plaveckém areálu momentálně patří řemeslníkům. Tamní 25 bude mít úplně novou tvář po víc než 40 letech.
6: Velkovní bazén byl donedávna v sousedství kryté 50 a 25 popelkou neboli popelákem. Z bazénu mizela voda, zanesené obklady žalovaly a tak je současná totální rekonstrukce balzámem. Na dně teď v pilné práci řemeslníci, stejně i pod bazénem, kde budují nové potrubí. 25 dostane nové vstupy do vody, odrazové můstky a hlavně moderní folii. Radost plavat nastane dle představ radnice za 8,5 milionu korun na začátku letních prázdnin. Jan Čadá, Radio Impuls, Zlín.
2: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku výhrou. Na úvod skupiny B ve Freiburgu porazili soupeře z Dánska 4-1. V souběžně hraném zápase v Curychu USA naopak prohráli s domácím týmem 1-3. V předchozích utkáních Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini v Curychu vyhráli nad Německem 3-1. Na západě Čech může být přes den až polojasno a až 16 stupňů, jinak čekáme zataženo s občasným deštěm a s teplotami od 9 do 13. V Beskydech bude až do pondělního rána vydatně pršet.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdí.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Ve Středočeském kraji je na středních školách stále přes 2600 volných míst, a to napříč obory denního studia pro žáky 9. ročníků základních škol. Volná místa jsou na gymnáziích, liceích, přes maturitní obory středních odborných škol až po učební obory. Nejnižší podíl přijatých žáků 9. tříd byl už po několikáté v Praze, uvedlo to ministerstvo školství. Metropole se potýká s nedostatkem kapacit středních škol. Pomoci by podle expertů i představ ministerstva měla úprava termínů, a to tak, že by žáci nejprve napsali test, zjistili svůj bodový výsledek a teprve potom podali přihlášky. To by ale podle odborníků muselo jít ruku v ruce s navyšováním kapacit v žádaných oborech. Hrocení situace kolem sjezdu sudetských Němců je bouří ve sklenici vody. To si myslí publicista a náš pravidelný glosátor Luděk Staněk. Sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení proběhne příští týden v Brně. Akce je pod palbou vládních politiků. Podle nich otevírá staré rány. Staněk je přesvědčený o opaku.
2: Já si myslím, že sudetských Němců, respektive vyhnání Němců po druhé světové válce, se pomalu dostává do módu takového, jakože je to událost na úrovni jako bitvy na Bílý hoře. Ano, nějak to v nás je, ale vlastně nějaký kontext už tam v podstatě asi velký není.
1: Proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení se postavila sněmovna hlasy vládní koalice. Opozice odmítla hlasovat. Považuje to mimo jiné za vyvolávání kulturních válek. Organizátoři akci příští týden plánují i za účasti některých německých politiků. Americké vojáky trápí chaos a bleskové rozkazy Pentagonu. Náhlé evakuace a nečekané přesuny kvůli válce v Íránu odnášejí nejvíc děti vojáků. Ztrácejí zázemí, přátelé i školy.
3: Rodiny nežijí přímo v bojové zóně, jsou ubytované v bezpečných základnách, které se někdy podobají americkým městům. Chaos nastává ve chvíli, kdy se situace prudce vyostří a Pentagon nařídí evakuaci civilistů kvůli hrozbě raketových útoků. Často se stává, že si matky a děti musí zbalit kufry i během několika hodin. Zástupci armády přiznávají extrémní psychický tlak. Pentagon tak zřizuje na základnách krizová centra, která zajišťují psychologickou pomoc a provizorní vzdělávání. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Moře u dánského ostrova Anholt vyplavilo mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím. Uhynulo nejspíš už před nějakou dobou. Podle odborníků by mohlo jít o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa, a po náročné záchranné akci ho dobrovolníci počátkem května vypustili do severního moře. Experti odpoledne odebrali vzorek tkáně z ocasní ploutve uhynulé velryby. Nyní je pošlou do Německa, kde tkáň podrobí analýze. Hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa vítězně. Ve švýcarském Friburgu v zápase skupiny B proti Dánsku Češi zvítězili 4-1. Českou reprezentaci čeká další duel hned v sobotu od 20:20 proti Slovinsku. Ve zbylých pátečních zápasech USA prohráli s domácím týmem 1-3, Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini vyhráli nad Německem 3-1. Přes den bude zataženo, občas deštěm, občas s bouřkami. Na západě Čech bude až polojasno, naopak na Moravě v okolí Beskyd bude vydatně pršet. Naměříme teploty od 9 do 16 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

oči do kořán a v těch očích tání vešel jsi do mých bran, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Prčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. V Beskydech spadne spousta vody. Od sobotního do pondělního rána bude vydatně pršet. Během 2 dnů může v Beskydech napadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se tak může zvýšit odtok vody z krajiny. Upozornění platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Akcelerační zóny zvedly část veřejnosti ze židlí. Veřejné projednání návrhu trvalo téměř 12 hodin. Do budovy Radiopaláce na Pražských Vinohradech přišly stovky lidí. Úředníci z několika ministerstev nejprve představili detaily dokumentu, pak odpovídali na desítky dotazů. Drtivá většina účastníků záměr kritizovala. Debata tak byla plná emocí. Obešla se ale bez výraznějších excesů. Návrh na vymezení akceleračních zón aktuálně zahrnuje 94 míst, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení chystat stavby větrných a solárních elektráren. Seznam lze najít na webu Ministerstva pro místní rozvoj. Vláda v minulých týdnech avizovala, že vymezení zón neznamená, že větrníky nebo solární pole budou ve vymezených místech stát nebo že se nebudou moci vybudovat jinde. Česko zůstává zemí mini pivovarů. Celníci jich aktuálně evidují 520. Meziročně jich 23 zaniklo.
3: Uzavírání mini pivovarů nepřišlo zčista jasna. Prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Voldřich vysvětluje, že jde o trend několika posledních let.
4: Ale oni prostě se třeba přestěhou dál nebo přeprodá se zařízení a tak dále. Končení těch pivovarů je teďka masivnější po tom covidu. Ty lidi se nevrátili zpátky do restaurace, zůstali mimo a ta ekonomická situace těch mini pivovarů prostě jedou bez rezerv.
3: Doplácí na to hlavně podniky, které nesledují aktuální trendy, nemají štamgasty nebo jsou v osamocených lokalitách. Radovan Koudelka z pivovaru Zábřeh nám řekl, že ani aktuální doba tomuto podnikání nepřeje.
5: To jsou energie, suroviny, legislativa a hodně, protože ty mini pivovary to jsou často mini firmy, kde pracuje třeba 1, 2, 3 lidé, tak ta administrativní zátěž ohledně třeba spotřební daně je poměrně složitá. Konkurenční boj samozřejmě náročný, je to těžké tady v tomto obecně, ale umíme se prosadit i přesto.
3: Spotřeba piva v Česku celkově klesá, sládci se proto často snaží zaujmout vařením speciálů. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
2: Bazén ve Zlínském plaveckém areálu momentálně patří řemeslníkům. Tamní 25 bude mít úplně novou tvář po víc než 40 letech.
6: Venkovní bazén byl donedávna v sousedství kryté 50 a 25 popelkou neboli popelákem. Z bazénu mizela voda, zanesené obklady žalovaly a tak je současná totální rekonstrukce balzámem. Na dně teď v pilné práci řemeslníci, stejně i pod bazénem, kde budují nové potrubí. 25 dostane nové vstupy do vody, odrazové můstky a hlavně moderní folii. Radost plavat nastane dle představ radnice za 8,5 milionu korun na začátku letních prázdnin. Jan Čadá, Radio Impuls, Zlín.
2: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku výhrou. Na úvod skupiny B ve Freiburgu porazili soupeře z Dánska 4-1. V souběžně hraném zápase v Curychu USA naopak prohráli s domácím týmem 1-3. V předchozích utkáních Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini v Curychu vyhráli nad Německem 3-1. Na západě Čech může být přes den až polojasno a až 16 stupňů, jinak čekáme zataženo s občasným deštěm a s teplotami od 9 do 13. V Beskydech bude až do pondělního rána vydatně pršet.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: Turisté v tuto chvíli míří na starty pochodu Praha Prčice. Restaurátoři se snaží zachránit lebku Zdislavy. Naši hokejisté 4-1 porazili Dány. Je 6 hodin. Dobré ráno přeje Iva Horáková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Teď a ještě i několik hodin startuje věhlasný pochod Praha-Prčice. Různě dlouhé trasy 59. ročníku začínají od 5:30 ráno do 11:45 dopoledne. V posledních letech se do Prčic každoročně vypraví kolem 20 tisíc lidí. Jeden ze startérů pochodu Miroslav Juráň Impulzu vysvětluje, jak první pochod vznikl.
5: Tenkrát tátové pochodu v té době byly populární pochody 100 kilometrů za 24 hodin, což je hodně náročná disciplína. Pánové technici to obešli tím, že zkrátili tu délkovou míru a místo, aby se počítalo v metrech, tak to zkrátili na loket český, ten je asi 60 cm.
4: Letošní ročník legendárního pochodu nabízí 21 různých tras, a to včetně vozíčkářské, dětské a 4 cyklistických. Restaurátoři zachraňují lebku svaté Zdislavy. Pokoušejí se ji vyjmout z betonu, kam ji zalil 35-letý zloděj, který relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Lebku není vhodné očišťovat chemicky. Silná kyselina by ji mohla naleptat. Při mechanickém odstranění betonu se používá mimo jiné malá diamantová pilka. Různé zářezy se pak postupně oddělují. V citlivých místech se využívá takzvané mikrodlátko. Výsledek práce restaurátorů bude znám nejdřív za několik dnů. Pachateli hrozí až 8 let. Soud bude teď o víkendu rozhodovat o uvalení vazby. Zloděj plánoval lebku pohřbít v řece. Nelíbilo se mu, že je veřejně vystavená. V pražských Holešovicích za hodinu a půl začíná rozsáhlé protipovodňové cvičení. Bude spojené se stavbou mobilních zábran i cvičným zvednutím štvanické lávky. Obyvatelé musí kvůli cvičení už teď počítat s omezením dopravy, včetně přerušení provozu tramvají. Akce potrvá do pozdního večera. Izraelský útok v Libanonu zabil 6 lidí, včetně 3 zdravotníků. Dalších 22 lidí bylo zraněno. Oba státy se přitom dohodly na prodloužení příměří, které mělo původně vypršet v neděli o 45 dní, oznámil včera Washington. Slovensko má obavy z náletu ruských dronů poblíž hranic s Ukrajinou. Prezident Pellegrini proto žádá rychlé posílení pravomocí vojáků, aby mohli efektivně zasahovat proti těmto objektům.
6: Velké znepokojení nad ruskými útokmi na západnou Ukrajinu blízko hranic Slovenska vyjadril dnes aj premiér Robert Fico. Priznal, že drony útočili velmi blízko a musíme být opatrní. Zároveň si želá, aby čo najskôr došlo k prímeriu. Bezpečnostná rada sa zvolá, ak dôjde k ohrozeniu Slovenska. V prípade ďalšieho útoku sa znovu zatvoria všetky hraničné priechody z Ukrajinou. Tá na teraz dokáže drony v elektronickom boji zostreliť alebo vyradiť. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
0: S Impulzem na hokej.
4: Naši hokejisté slaví vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině V ve Friburku porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem národního týmu budou dneska večer Slovenci. Utkání začíná znovu ve 20:20. Teď startuje vysílání Kuby Voříška.
7: Krásnou a pohodovou sobotu s datem 16. května. Mám pro vás spoustu muziky, třeba píseň, která neměla hrát v rádiích, ale přesto v dnešní době hraje hodně, třeba na Impulzu. Kapela Queen a Bohemian Rhapsody.
0: Impuls. Radost ze života. Radost.

0: Radio Impuls a jeho sobotní vysílání 16.5. Krásnou sobotu přejeme. Zaspívají nám Xindl X s Olgou Koenigovou nebo Taylor Swift za pár minut na Impulzu. Ve vídeňské Stadthalle vrcholí letošní už 70. ročník Eurovize. Brity letos, alespoň podle ohlasu z tisku, zaujal český účastník.
1: Zájem britských fanoušků se obvykle soustředí na domácí hvězdy, ale nejčtenější ostrovní rozhlasový a televizní magazín Radio Times přináší rozsáhlý profil českého účastníka soutěže Daniela Žižky. Píše, že by rád přivezl vítěznou trofej domů, i když Česká republika v Eurovizi zatím nikdy nezvítězila. Nicméně už pětkrát se kvalifikovala do velkého finále. Informuje o Danielově chystaném EP, které připravil ve spolupráci s producenty z Prahy, Vídně a Kalifornie. Všímá si toho, že kromě vlastní tvorby a účinkování si vydělává jako učitel zpěvu. Radio Times poznamenává, že Žižkovým želízkem v ohni bude jeho vlastní skladba Crossroads. Charakterizuje ji jako indie pop baladu o životních křižovatkách, pocitu ztracenosti a nejistotě, kterou cestou se vydat. Británii letos zastupuje na Eurovizi specialista na elektronickou hudbu Sam Battle s písničkou, jejíž název nepotřebuje pro české posluchače překladu. Jmenuje se Eins, zwei, drei. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.

Krásné, dobré, pohodové sobotní ráno, tady Radio Impuls. Dnes mají děti volno, protože je sobota, tak se obracím na vás, starší žáky a studenty, posluchače Radia Impuls. I naše rádio má totiž svého pana profesora. Ten každé všední ráno prověřuje vaše znalosti, je přísný, chytrý, pochvalu nedá jenom tak, ale určitě ho budete mít rádi. Takže zpátky do lavic, ne dnes, ne zítra, ale v pondělí a každý všední den ráno na Radio Impuls.

0: Takhle my si hrajeme na Impulzu v sobotu ráno. 16. května, pojďme se podívat na dnešní počasí. Dobré uplakané sobotní ráno z Horní Plané, máme 6 stupňů déšť. Zdravíme všechny, Dana, taky zdravíme. Příjemné sobotní ráno, Beskydy mají zataženo, mlhavo, jsou zadeštěné a teplota 8,5 stupně. Předpověď se asi pomalu naplňuje, což není moc optimistické, protože je mnoho akcí, které patrně právě kvůli dešti nebudou. Jinak hezkou sobotu, Jana Friedland nad Ostravicí Pstruží. No když nebudou, Impuls to jistí, děkujeme. Dobré ráno, Březová nad Svitavou, 7 stupňů zataženo a prší, zdraví David. Dnes bude v Čechách, vlastně v Česku obecně, zataženo s deštěm, místy i trvalejším, ojediněle se vyskytnou bouřky. Později odpoledne a k večeru budou od západu, kromě východu Moravy a Slezska, srážky ubývat a zejména v západní polovině Čech může být polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 8 až 13 stupňů, v severozápadní polovině území 12 až 16 a v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů Celsia. Za chvilku je tu lekce italštiny, zaspívá Eros Ramazzotti, ale právě teď český slavík Marek Ztracený.
1: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Krásné pohodové sobotní ráno, tady Rádio Impuls. Za 4 minuty bude 6:45. Za chvilku zaspívá Jana Kratochvílová, bude to zlatá česká klasika s názvem V stínu Kapradiny. Dnes se jde legendární pochod Praha-Prčice. První ročník této akce se konal před 60 lety. Celorepubliková akce do lesů se koná v 67 lokalitách v Česku. V rámci projektu Světlo pro AIDS se večer červeně rozsvítí tančící dům a taky Žižkovská televizní věž v Praze. Pražská integrovaná doprava pořádá 9. ročník autobusového dne, a to na Letenské pláni. Festival Růžový máj na pražském Rašínově náměstí nabídne degustaci víc než 7000 láhví růžových vín a klaretů od moravských a českých vinařů. Pražské služby mají ve Vysočanech den otevřených dveří. Na programu bude osvěta v oblasti nakládání s odpady, prohlídky moderní techniky a možnost nahlédnout do provozu třídící linky. Ministerstvo zdravotnictví otevírá své dveře veřejnosti, na programu je i prohlídka historického bunkru a celodenní doprovodný program zaměřený na podporu zdravého životního stylu, prevenci civilizačních onemocnění a osvětu. A jdeme ještě na sport. Na mistrovství světa hokejistů se Češi dnes ve 20:20 ve švýcarském Friburgu utkají se Slovinci. Hraje se čtvrté kolo nadstavby první fotbalové ligy. V čínské Šanghaji se koná úvodní meeting atletické diamantové ligy. A ve Vídni bude finále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Součástí je i český zpěvák Daniel Žižka.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Vstávejte, už jsou 2 minuty po 6:45. I když je sobota ráno, můžete u toho lenošit, tedy při poslechu Rádia Impuls. Za chvíli kapela Tým a Lije tam v tom tiež a taky dopravní informace.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím.
3: Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy na 192. kilometru stojí u Krajnice osobní auto po nehodě, policie je na místě, kolona se netvoří. Na Blanensku v Jedovnici na Havlíčkově náměstí havarovalo osobní auto. Poruchané vozidlo máme hlášeno na D4 na 16. kilometru ve směru od Strakonic na Prahu. Na Semilsku v Mírové pod Kozákovem je na vozovce spadlý strom. Další poruchané vozidlo stojí na D11 na 85. kilometru ve směru od Jaroměře, potažmo od Hradce na Prahu. Dejte tam pozor, kdyby něco, Impuls je tu pro vás na 605 222 007. Ozvat se nám a ostatním můžete taky prostřednictvím naší aplikace.

Necelá minuta zbývá do sedmé, Iva Horáková má připravené zprávy, tak ještě předtím pojďme rychle na počasí. Dnes bude v Česku zataženo s deštěm, místy trvalejším, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou od západu srážky ubývat a zejména v západní polovině Čech může být polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty do 13 stupňů, v severozápadní polovině území 12 až 16, v tisíc

0: metrech na horách kolem 6.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Vrčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Milovníci letadel míří do Náměště. V Klatovech bude MHD zdarma. Naši hokejisté vstupují do šampionátu výhrou nad Dány. 7:00. Čas na zprávy s Ivou Horákovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Letecká i pozemní technika bude dneska k vidění v Náměšti nad Oslavou. Základna vrtulníkového letectva tady totiž dnes po 2 letech pořádá den otevřených dveří. Brány letiště se pro veřejnost otevřou za 2 hodiny. Lidé můžou využít kyvadlovou dopravu z Náměště nad Oslavou i od vyhrazených parkovacích ploch. Cílem akce, která měla v předchozím ročníku před 2 lety okolo 40 tisíc návštěvníků, je představit veřejnosti schopnosti české armády, spojenců a bezpečnostních složek a zároveň přiblížit význam letectví pro bezpečnost státu i mezinárodní spolupráci. K vidění budou letouny CASA L-159 i nejnovější vrtulníky nebo obrněná technika Leopard a vozidlo Dingo. Praha 5 odstranila nebezpečnou skluzavku. Radnice se jí zbavila na dětském hřišti Okrouhlík na Smíchově. Městská část jí chce nahradit jinou skluzavkou, vhodnější i pro menší děti. Skluzavku radnice uzavřela minulý týden poté, co se na ní podle vyjádření matky chlapce zlomil 2 obratle. Praha 5 následně oznámila, že nechá preventivně prověřit bezpečnost herních prvků na všech dětských hřištích ve své správě. Daná skluzavka byla podle ní v pořádku. Na Lysé hoře je sucho. Vodohospodáři musí cisternami s pitnou vodou zásobovat místní horské chaty. Nic na tom nemění ani víkendové deště. Jak zjistila reportérka Eva Panošová, tento týden tam vyjeli už 3krát.
4: Je třeba zajistit provoz Bezručovy chaty a chaty Emil Zátopek pro víkendové návštěvníky. Lokální zdroje či vrty by totiž dostatek vody zajistit nedokázali. A důvod? Suché jarní počasí. Paradoxem je, že o tomto víkendu tomu sice nebude nic nasvědčovat, protože v oblasti má spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Nicméně sucho v minulých týdnech trvalo příliš dlouho a na zdrojích vody na Lysé hoře se to negativně projevuje. Kvalitní pitnou vodu tam vyvážejí z obce Krásná zaměstnanci severomoravských vodovodů a kanalizací ze střediska ve Frýdku Místku. Eva Panošová, Rádio Impuls Beskydy.
3: Městská hromadná doprava v Klatovech bude od července zdarma. Město si od toho slibuje snížení počtu aut v centru i rychlejší průjezd autobusových linek. Město bude na bezplatnou MHD vydávat ročně o 2,5 až 3 miliony korun více než dosud, celkem přes 10 milionů korun. Druhé největší město Plzeňského kraje zavádí bezplatnou MHD jako první v regionu. Velitel teroristické organizace Islámský stát v Nigérii je mrtvý. Zabili ho americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami. Na své sociální síti True Social to oznamuje americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele Islámského státu na světě.
1: S Impulzem na hokej.
3: Fanoušci českého sportu zase žijí hokejem. Naši reprezentanti své tažení na mistrovství světa odstartovali výhrou 4-1 nad Dány. Ledovým sportem ale žije celé Švýcarsko. Jeho hostitelské město Fribourg není z největších, má ale co nabídnout.
5: Kam se jako turista vydat, pokud mám ve 40-tisícovém Friburgu času nazbyt, to v Impulzech Honzy Benešovského radila Alena Koukalová z klubu Přátel Švýcarska.
6: Je tam krásná katedrála svatého Mikuláše, kašna a místo. To, kde žil Jean Tengeli, což je takový ten umělec, který zpracovával různé odpady a hlavně kovové díly a vytvářel z toho kašny. Kdo má rád techniku, tak je tam lanovka, protože to město je v několika úrovních nad řekou.
5: A na co se mimo kluziště těší samotní fandové? Zeptal jsem se toho, který si říká Fantomas.
7: Tak na fanoušky, protože tam vím, že tam budeme v takovém tom klubu, kde jezdí takových 30 lidí, který jezdí hodně dlouho už, ale některý přes 20 let na fanzónu, pokud tam bude nějaká slušná.
5: A z Friburku se dá taky efektivně výletit. Poblíž je několik krásných jezer, anebo třeba pohádkové město Bern. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: jsou 4 minuty po 7. Jaký je sortiment, který vám Impuls nabídne takhle v sobotu po ránu? No tak kdo by chtěl kafe, dočká se ho. Kdo by chtěl víno?
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Dočká se ho právě teď. Takže Lucie Bílá nebo kapela Činasky.

0: ráno, tady Impuls. Za 3 minuty už bude 7:45. A u nás bude zpívat Lucie Bílá, dá nám dobrý kafe. Mnichovo Hradiště na Mladoboleslavsku hostí Pojizerský folklorní festival. Nabídne den věnovaný lidovým tradicím, hudbě, tanci a setkávání napříč generacemi. Dnes se koná Brněnská muzejní noc. Červený kostelec na Náchodsku hostí charitativní běh na špince pro denní stacionář Nona. Ten se snaží pomoci mentálně postiženým zapojit se do normálního života. Ve Velkých Pavlovicích na jihu Moravy se koná májové putování Modrými horami. To je turisticko-cyklistická akce, která nabízí tři trasy různé délky a náročnosti pro cyklisty, koloběžkáře i pěší. Májová slavnost v Lednici nabídne jarmark, dobové kostýmy, průvod k prameni a žehnání pramenů u fontány. Čechy pod Kostířem na Olomoucku hostí mezinárodní setkání kovářů Olomoucký fortel a neb hanácké kování. Hanácký den v Kroměříži představuje zvyky, hudbu, tance a kroje z Hané. Součástí celodenního programu budou vystoupení folklorních souborů dětí i dospělých i hanácké jarmark. Včelařský den se koná v Ostrožné Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku. Návštěvníci se mohou těšit na zábavně naučné úkoly, které hravou formou přiblíží svět včel a práci včelařů.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: V sobotu 16. května 7 minut před 7:30 posloucháte Radio Impuls. Právě u nás Tomáš Klus v pátek oslavil své 40. narozeniny. Mezi gratulanty byli Jiří Kučerovský, Věra Martinová, Eva Farna nebo také Tomášova žena Tamara s dětmi. A pak přišlo jedno velice speciální přání.
1: Tady to je speciální narozeninový pozdrav pro Tomáše. A puštím to záměrně před vámi, paní Věro, protože vy toho pána budete taky dobře znát.
2: Ahoj, Tomáši. Chtěl jsem ti vzletnými slovy popřát to, co se přeje, ale pak mi došlo, že to nemá smysl. Já to řeknu divně, ale ty už jsi to, co bych přál někomu, když jdu přát. Kdybych ti měl něco popřát, tak asi zdraví tobě i celý rodině. A věř, že vím, o čem mluvím. Potom bych ti chtěl říct, to jsou takový citlivý slova, který se těžko říkají. Prostě tě mám rád a hodně. Honza.
1: Honza Nedvěd! Jako gratulace. Tomáš plný emocí. Bylo to velký. Děkujeme.
3: To je strašná rozbíječka, ale tohle ne, až
1: nezlob
3: není,
1: se na nás.
3: To až není trošku fér.
1: To se tak někdy děje.
3: Ale jsem za to strašně šťastný, protože wow. Děkuju.

0: Za 3:30 na Impulzu pojďme na dnešní počasí. Nejprve na ten aktuální stav počasí, o kterém nás informujete vy, protože píšete z terénu. Oblačno, teď naměřená teplota 7 stupňů, to nám napsala posluchačka Vlasta z Prahy 5 Jinonic. Zdravím Radio Impuls, v Horním Slavkově dnes ráno oblačno a teplota 4 stupně nad nulou. Pohodovou sobotu všem a příjemné vysílání přeje Gladiátor Dan. Děkujeme. Dnes bude v Česku zataženo s deštěm, místy i trvalejším, ojediněle se vyskytnou bouřky. Později odpoledne a k večeru budou od západu srážky ubývat a zejména v západní polovině Čech může být polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 8 až 13, v severozápadní polovině území 12 až 16 stupňů a v tisíce metrech na horách kolem 6.
1: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem. Jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.

0: osmé a pět minut. Radio Impuls, stanice, kterou posloucháte relativně časně ráno, je sobota 16. května. Za chvilku kapela Olympic a Bonsoir Mademoiselle Paris, ale právě teď náš dnešní host. Tento víkend hostí Česká republika závod mistrovství světa superbajků v Mostě. A naším hostem je v moderní éře náš nejúspěšnější motocyklový jezdec Lukáš Pešek. Lukáši, ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak pojďme nejprve k tvým dnešním plánům, všem plánům.
1: Tak dneska mám plán takový, že půjdu asi sedou na tenis a pak si půjdu zaběhat a potom si půjdu připravit motorky na nedělní kurz, který máme.
0: V tvém plánu nebyly motorky v Mostě, tak budeš to alespoň nějak na dálku sledovat? Přeci jen je to druhý nejvýznamnější šampionát motocyklů na světě.
1: Sleduju to, ale v letošním roce se tam bohužel jako nechystám. Mm-hmm.
0: Pojďme k tvé rodině. Ty máš malou holčičku, která se na motorce občas sveze. Tak co říkáš závodům holek? Mimochodem dneska v Mostě budou jezdit. Co tvoje holčička? Nebude z ní závodnice?
1: Tak myslím si, že to je fajn, že ty holky mají nějaký svůj šampionát a nemusí všude jezdit jenom mezi klukama, protože určitě je to handicap. Shodou okolností tam jede Adela Uředníčková, což je naše odchovankyně, kterou jsme vlastně vychovávali a přiváděli k závodům, takže tak nějak to sleduju, ale my doma tyhle ambice nemáme.
0: Říká Lukáš Pešek. Letošní motocyklová sezona je na počátku. Co bys ty jako závodník a lektor poradil motorkářům? Co je hlavní zásada na motorce?
1: Ale zásadní věc je za mě na motorce, když jedeš, tak by si měl vyjíždět jenom tam, kam vidíš, jo, a ne tam, kam si myslíš, že to bude dobrý. Takže určitě věřit svým očím a neskoušet něco na nějaký jako pocit, že to může být dobrý a je to 50-50. To je asi základní podle mě věc.
0: Kdyby si to chtěl někdo poslechnout přímo od tebe, tedy rady, které bys mohl dát, kam by se mohl obrátit?
1: Ale je to jednoduchý. Máme webové stránky, které jsou motopešek52.com, tam jsou rozepsané ty kurzy a termíny, když někdo chytne, tak bude mít štěstí. A nebo mě sledovat na sociálních sítích. Bohužel mi teď někdo ukradl Instagram, takže nemám Instagram, ale mám ještě furt Facebook, takže teď se budu asi věnovat Facebooku. Tak kdyby někdo, může mi napsat i tam nějakou radu a tak.
0: Dobře. Hostem Impulzu byl bývalý motocyklový závodník Lukáš Pešek. Lukáši, ať se ti daří a na Impulzu se na tebe budeme zase někdy těšit. Naslyšenou.
1: Já děkuju a zdravím všechny posluchače.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: chvíli u nás hraje Jelen a jsou tady dopravní informace.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Silnice 1/13 z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
4: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a žranice může začít.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Olga Lounová. Zpěvačka, herečka, závodnice a hlavně milionová moderátorka. Přinese hudbu, energii i nadhled. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 192. kilometru ve směru od Prahy do Brna policie šetří nehodu osobního auta. Na D35 na 287. kilometru ve směru od Mohelnice na Lipník nad Bečvou stojí porouchané osobní auto. A nehodu osobního auta máme hlášenou na silnici 53, je to na příjezdu do Pohořelic ve směru od Znojma. Buďte na sebe opatrní a pamatujte, že Impuls je s vámi na všech silnicích, tak kdyby cokoliv, použijte naši aplikaci, nahrajte do ní hlasovou zprávu, případně jednoduše vytočte 605 222 007. Za chvíli Jelen, teď Katy Perry.

0: Dobré ráno. Pohodové sobotní ráno s datem 16.5. Tady Radio Impuls a tady vaše vzkazy z WhatsAppu 605 222 007 týkající se počasí. Impulzáci, abrtami v Krušných horách, 900 metrů nad mořem zataženo, 5,5 stupně Celsia. Lubomíre, děkujeme. Dobré, i když deštivé ráno z Trojanovic v Beskydech, máme plus 8, zatím jemně prší. Pohodovou sobotu všem přeje Ilča. Dnes bude v Česku zataženo s deštěm, místy trvalejším, ojediněle se vyskytnou bouřky. Později odpoledne a k večeru budou od západu srážky ubývat a zejména v západní polovině Čech může být polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 8 až 13, v severozápadní polovině území až 16 a v 1000 metrech na horách kolem 6.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Turisté v tuto chvíli míří na starty po

0: Chodu Praha Prčice. Začínají castingy na příštího Bonda. Naši hokejisté 4-1 porazili Dány. Je 8 hodin. Zprávy chystá Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Teď a ještě i několik hodin startuje věhlasný pochod Praha Prčice. Různě dlouhé trasy 59. ročníku začínají od 5:30 ráno do 11:45 dopoledne. Nejdelší 70-kilometrová už ráno odstartovala v Praze. Některé další jsou určené i pro cyklisty, nechybí ani trasa pro děti nebo lidi s handicapem. I letos účastníci dostanou tradiční suvenýr, plastovou botu. České dráhy dnes posilují vlaky do míst startu, vypraví i speciální vlaky a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách na Benešovsku. Silnice mezi Heřmaničkami a Prčicí je zavřená. Restaurátoři zachraňují lebku svaté Zdislavy. Pokoušejí se ji vyjmout z betonu, kam ji zalil 35-letý zloděj, který relikvii ukradl z baziliky v Jablonném Podještědí na Liberecku. Lebku není vhodné očišťovat chemicky. Silná kyselina by ji mohla naleptat. Při mechanickém odstranění betonu se používá mimo jiné malá diamantová pilka. Různé zářezy se pak postupně oddělují. V citlivých místech se využívá takzvané mikrodlátko. Výsledek práce restaurátorů bude znám nejdřív za několik dnů. Pachateli hrozí až 8 let. Soud bude teď o víkendu rozhodovat o uvalení vazby. Zloděj plánoval lebku pohřbít v řece. Nelíbilo se mu, že je veřejně vystavená. Na Černou horu se dostanou turisté lanovkou už každý den. Ode dneška totiž kabinková lanovka z Janských lázní přechází do pravidelného provozu. Informuje o tom mluvčí krkonošského ski resortu Černá hora Pec Zina Plchová.
2: Denně tak můžete vyjet kabinkou na Černou horu. Odtud sjet na koloběžce, třeba ke stezce korunami stromů s živými medvědy a udělat si tak celodenní výlet s řadou zážitků.
0: Do pravidelného denního letního provozu už 1. května vstoupila také kabinová lanovka na Sněžku. V největším krkonošském středisku Špindlerův mlýn zatím jezdí jenom o víkendech. V pražských Holešovicích už probíhá rozsáhlé protipovodňové cvičení. Je spojené se stavbou mobilních zábran i cvičným zvednutím štvanické lávky. Obyvatelé musí kvůli cvičení už teď počítat s omezením dopravy, včetně přerušení provozu tramvají. Akce potrvá do pozdního večera. Do další fáze vstupuje rekonstrukce železničního nádraží v Chebu. Po opravách kolejiště a perónu přichází na řadu hlavní budova. Je památkově chráněná a tak na stavbu budou dohlížet památkáři.
3: Nádraží musí získat podobu ze 60. let, kdy bylo postavené. Stavbaře čeká práce na fasádě a vyčištění interiérů. Zmizet musí všechny úpravy, které přinesl dosavadní provoz. Naopak se obnoví historické prvky a dobový mobiliář. Restaurátoři proto zachrání mozaiky, vitráže a skleněné stěny. Opravy budovy Chebského nádraží výjdou na 430 milionů a potrvají 2 roky. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Filmaři už vybírají nového Jamesa Bonda. Po letech čekání a spekulací o tom, kdo v roli agenta 007 nahradí Daniela Craiga, začínají castingy. Píše to zpravodajský server BBC s odvoláním na oznámení amerického filmového studia, které převzalo tvůrčí kontrolu nad filmy o britském tajném agentovi. Mezi favority bookmakerů je 5 britských herců a 1 Australan. Zatím ale není jasné, kdy bude role obsazena. Od premiéry poslední Bondovky Není čas zemřít uplynulo 5 let.
1: S Impulzem na hokej.
0: Čeští hokejisté slaví vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem národního týmu budou dneska večer Slovinci. Utkání začíná opět ve 20:20. Zprávy končí 4 minuty po 8 hodině a vysílá Kuba Voříšek na Impulzu.
4: Dobré pohodové sobotní ráno, mám pro vás spoustu muziky, bude tady Jarek Nohavica, Tereza Mašková, anebo právě teď úvalská kapela Divokej byl, tak ať se vám s námi dnes ráno líbí, hezký den.
1: Radio Impuls, radost ze života.

0: Za 4 minuty je 8:45, tohle je sobotní ranní vysílání Impulzu. Za chvilku česká muzika v 3/4 tempu. Tereza Mašková a hořko-sladký Valčík, nebo později třeba Rembrandt a I'll Be There For You. Ve vídeňské Stadthalle vrcholí letošní už 70. ročník Eurovize. Brity letos, alespoň podle ohlasu v tisku, zaujal český účastník.
1: Zájem britských fanoušků se obvykle soustředí na domácí hvězdy, ale nejčtenější ostrovní rozhlasový a televizní magazín Radio Times přináší rozsáhlý profil českého účastníka soutěže Daniela Žižky. Píše, že by rád přivezl vítěznou trofej domů, i když Česká republika v Eurovizi zatím nikdy nezvítězila. Nicméně už 5krát se kvalifikovala do velkého finále. Informuje o Danielově chystaném EP, které připravil ve spolupráci s producenty z Prahy, Vídně a Kalifornie. Všímá si toho, že kromě vlastní tvorby a účinkování si vydělává jako učitel zpěvu. Radio Times poznamenává, že Žižkovým želízkem v ohni bude jeho vlastní skladba Crossroads. Charakterizuje ji jako indie pop baladu o životních křižovatkách, pocitu ztracenosti a nejistotě, kterou cestou se vydat. Británii letos zastupuje na Eurovizi specialista na elektronickou hudbu Sam Battle s písničkou, jejíž název nepotřebuje pro české posluchače překladu. Jmenuje se Eins, zwei, drei. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Rachel, Monika, Phoebe, Chandler, taky Jakub Voříšek ze studia Impulzu vás zdraví. Za chvilku je tady král popu Michael Jackson. Máte rádi své kolegy v práci? Jestli je máte skutečně v oblibě, tak mám pro vás jeden malý tip. Co třeba kolegům se odvděčit tak, že jim věnujete 7 pecek bez reklam. Přihlaste se na impuls.cz, 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 můžete hrát pro vás, my můžeme hrát pro vás a hlavně pro vaše milionové kolegy na rádiu Impuls. Teď už česká muzika. Hudba Jan Neckář, text Michal Prostějovský, původní interpret Václav Neckář. Ale právě teď s písní Podej mi ruku a projdem Václavák Jarek Nohavica. Krásný den.
1: Auta různých značek, pozor dej, vyletí ptáček. Ještě jedno foto,

dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti.

vteřinu, až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

Minuta po půl deváté, Rádio Impuls a naši posluchači právě teď ve hře. Díky WhatsAppu 605 222 007 nám můžete dát vědět, můžete vysílat s námi. Lipovec v Moravskoslezském krasu, vytrvalý slabý déšť, 8 stupňů, zdravý agent Placák. Dobré ráno, v Hranicích prší a je 9 stupňů, pohodovou sobotu přeje Jana. Taky přejeme. Krásné sobotní ránko vám, Kubo, přeji z Telče. Dnes máme v Telči 7 stupňů a je deštivo. Pohodový den, přeje Zdeňka. Ještě na výlet do Vyššího Brodu. 2 stupně, padá zlato, je jak v máji, má být. Pavel. Děkujeme, Pavle. Dnes bude v Česku zataženo s deštěm, místy i trvalejším, ojediněle taky s bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou od západu srážky ubývat a zejména v západní polovině Čech může být polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty mezi 8 a 13, v severozápadní polovině území až 16 stupňů a v 1000 metrech na horách 6.

0: Přesně za 5 minut je 9:15, tak pomalu chystáme dopravu 007, taky zlatou českou klasiku v podání Karla Gotta, Jdi za štěstím. A už máme přichystané informace, které se týkají možná i vašich dnešních plánů. Dnes se jde legendární pochod Praha-Prčice. První ročník se konal před 60 lety. Celorepubliková akce do lesů se koná v 67 lokalitách v Česku. V rámci projektu Světlo pro AIDS se večer červeně rozsvítí tančící dům a Žižkovská televizní věž v Praze. Pražská integrovaná doprava pořádá 9. ročník autobusového dne na Letenské pláni. Pražské služby mají ve Vysočanech den otevřených dveří. Na programu bude osvěta v oblasti nakládání s odpady, prohlídky moderní techniky a možnost nahlédnout do provozu třídící techniky. Ministerstvo zdravotnictví otevírá své dveře veřejnosti, na programu je i prohlídka historického bunkru a celodenní doprovodný program. A ještě sport. Na mistrovství světa hokejistů se Češi dnes ve 20:20 ve švýcarském Friburku utkají se Slovinci. Hraje se 4. kolo nadstavby první fotbalové ligy. V čínské Šanghaji se koná úvodní meeting atletické diamantové ligy. A ještě pohled do Vídně. Tam bude finále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Je to i s účastí českého zpěváka Daniela Žižky.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Je přesně 8:45, posloucháte Impuls. Na dálnici D1 ve směru Brno-Praha máme na 105. kilometru kilometrovou kolonu. Další dopravní informace za minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malé nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Brna na Prahu se před omezením na 105. kilometru vytvořila kilometrová kolona. V Praze na Liberecké ve směru do centra je provoz také omezen, i tady je kolona. Menší zdržení čekejte na trojce před Benešovem ve směru na Tábor. Dále na Českobudějovicku mezi Ledenicemi a Slavošovicemi havaroval motorkář. A na trase z Tábora směrem na Plzeň na výjezdu z Věšína bouralo osobní auto. Dávejte na sebe pozor a kdyby něco, volejte 605 222 007 nebo nahrávejte hlasové zprávy do aplikace s názvem Radio Impuls. Hezký den.

0: Zprávy v 9 na Impulzu, jsou tu za chvíli. Iva Horáková už je u mikrofonu. Pojďme ještě na počasí. Dnes bude v Česku zataženo s deštěm, místy i trvalejším. Ojediněle se vyskytnou bouřky. Později odpoledne a k večeru budou od západu srážky ubývat a zejména v západní polovině Čech může být polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 8 až 13, v severozápadní polovině území 12 až 16 a v 1000 metrech na horách kolem 6.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Brčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Vodáci ručí závody, milovníci letadel míří do Náměště. Basketbalista Kat Čechová má po sezóně. A zprávy v 9 hodin dopisuje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Některé řeky mají zoufale málo vody. Vodáci dokonce ruší závody. V Česku je letos v polovině května oproti obvyklému stavu sjízdných jen 80% řek. Hlavním důvodem je nedostatek vody. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé, Vltavy, úseku řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Meteorologové očekávají v následujících dnech více srážek, které by podle nich mohly situaci zlepšit. Vodáci musí

0: Měli odpískat akci českého poháru vodáků na řece Sázavě. Měla se jet dneska v úseku Týnec nad Sázavou Pikovice. Už v dubnu rušili pořadatelé stejný závod na Otavě. Turisté se už od rána postupně vydávají na věhlasný pochod Praha-Prčice. Různě dlouhé trasy 59. ročníku začínají od 5:30 ráno do 11:45 dopoledne. V posledních letech se do Prčice každoročně vypraví kolem 20 tisíc lidí. Jeden ze startérů pochodu Miroslav Juráň Impulzu vysvětluje, jak první pochod vznikl.
1: Tenkrát tátové pochodu v té době byly populární pochody 100 kilometrů za 24 hodin, což je hodně náročné. Disciplína. Pánové technici to obešli tím, že zkrátili tu délkovou míru a místo, aby se počítalo v metrech, tak to zkrátili na loket český, ten je asi 60 cm.
0: Letošní ročník legendárního pochodu nabízí 21 různých tras, a to včetně vozíčkářské, dětské a 4 cyklistických. Letecká i pozemní technika je dneska k vidění v Náměšti nad Oslavou. Základna vrtulníkového letectva tady totiž po 2 letech pořádá den otevřených dveří. Brány letiště se pro veřejnost otevírají právě teď. Lidé můžou využít kyvadlovou dopravu z Náměště nad Oslavou i od vyhrazených parkovacích ploch. Cílem akce, která měla v předchozím ročníku před 2 lety okolo 40 tisíc návštěvníků, je představit veřejnosti schopnosti české armády, spojenců a bezpečnostních složek. K vidění jsou letouny CASA L-159 i nejnovější vrtulníky, anebo obrněná technika Leopard a vozidlo Dingo. Náměstí míru v Plzni získá novou podobu. Teď funguje hlavně jako průchozí prostor. Přibude například kavárna anebo vodní prvky.
2: Náměstí míru na Borech lidé procházejí od tramvaje na Klatovské třídě k blízké poliklinice, střední škole nebo areálu nemocnice. Město vyhlásilo soutěž se zadáním, aby na prostoru mohli trávit víc času. Teď vybralo návrh týmu, za ním stojí i zkušený architekt Leffler. Přibude zeleň, kavárna se zelenou střechou, vodní prvky i herní pro nejmenší děti. Tyto podněty dávali i samotní Plzeňané. Změny v ceně do 100 milionů korun by se měly odehrát v nejbližších letech. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Velitel teroristické organizace Islámský stát v Nigérii je mrtvý. Zabili ho americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami. Na své sociální síti True Social to oznamuje americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele Islámského státu na světě. Basketbalistka Emma Čechová se zranila. Při utkání zámořské ligy WNBA si přetrhla skřížený vaz v kolenu. O diagnoze 21-leté reprezentantky informuje její klub Minnesota Lynx, za který stihla nastoupit jen 3x. Čechovou čeká operace a sezona pro ní skončila. Přijde taky o zářijové mistrovství světa v Berlíně. 9 hodin a 4 minuty a vysílá Kuba Voříšek na Impulzu.
3: Krásné dopoledne, dobré dopoledne z Impulzu. Kapela Lucie, Miroslav Žbírka, nebo právě teď kapela Krištof. To je muzika na Impulzu pro sobotu 16. května.
4: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: chvíli už Miroslav Žbírka na Impulzu, Můr našich lások, doplněný třeba později kapelou Lucie. Mnichovo Hradiště na Mladoboleslavsku hostí Pojizerský folklorní festival. Nabídne den věnovaný lidovým tradicím, hudbě, tanci a setkávání napříč generacemi. Dnes se koná Brněnská muzejní noc. Červený kostelec na Náchodsku hostí charitativní běh na špince, prodejní stacionář Nona, ten se snaží pomoci mentálně postiženým zapojit se do normálního života. Ve Velkých Pavlovicích na jihu Moravy se koná májové putování Modrými horami. To je turisticko-cyklistická akce, která nabízí 3 trasy různé délky a náročnosti pro cyklisty, koloběžkaře i pěší. Májová slavnost v Lednici nabídne jarmark, dobové kostýmy, průvod k prameni a žehnání pramenů u fontány. Čechy pod Kosířem na Olomoucku hostí mezinárodní setkání kovářů, takzvaný Olomoucký fortel a neb hanácké kování. Hanácký den v Kroměříži představí zvyky, hudbu, tance a kroje z Hané. Součástí celodenního programu budou vystoupení folklorních souborů dětí i dospělých i hanácký jarmark. A ještě včelařský den, ten se koná v Ostrožské Nové Vsi, na Uhersko-Hradišťsku. Návštěvníci se mohou těšit na zábavně naučné úkoly, které hravou formou přiblíží svět včel a práci včelařů.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Festival Ultra Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvikat i haranti, bo veškerý chlas se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
4: Vařte jako myšulini. Každou neděli na Impulzu.
6: Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony.

0: na Impulzu.
1: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Přinášíme informace důležité pro život.
2: Já jsem Markéto viděl na vlastní oči cenu za jednu papriku, jo? Za jeden kus, za takovou tu tlustokožnou červenou 33 korun. To je úlet.
3: Tak to se tam staví paprika velká jako hlava, ne? Ale ano, samozřejmě ono to celkem sedí o těch statistik.
1: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu.

0: Kapela Lucie, Marek Ztracený a za chvilku taky Impulzovic Krabička. To je muzika, kterou pro vás Impuls a od mikrofonu Jakub Voříšek nachystali. A když už jsme u té české muziky a českých interpretů, Tomáš Klus v pátek v našem vysílání oslavil své 40. Mezi gratulanty byli i Jiří Kučerovský, Věra Martinová, Eva Farna a také Tomášova žena Tamara s dětmi. A pak přišlo jedno velice speciální přání.
1: Tady to je speciální narozeninový pozdrav pro Tomáše. A pouštím to záměrně před vámi, paní Věro, protože vy toho pána budete taky dobře znát.
2: Ahoj, Tomáši. Chtěl jsem ti vzletnými slovy popřát to, co se přeje, ale pak mi došlo, že to nemá smysl. Já to řeknu divně, ale ty už jsi to, co bych přál někomu, když jdu přát. Kdybych ti měl něco popřát, tak asi zdraví tobě i celý rodině. A věř, že vím, o čem mluvím. Potom bych ti chtěl říct, to jsou takový citlivý slova, který se těžko říkají. Prostě tě mám rád a hodně. Honza.
1: Honza Nedvěd! Jako gratulace, Tomáš plný emocí, bylo to velký, děkujeme.
3: To je strašná rozbíječka, ale tohle až
1: nezlob
3: není,
1: se na
3: až není trošku fér.
1: To se tak někdy děje.
3: Ale jsem za to strašně šťastný, protože wow, děkuju.

0: Je 9:30, krásné dopoledne z Impulzu. Je sobota 16. května a i když je teprve sobota, Marek Stracený se za chvilku bude modlit za pátek. Jaké je počasí u vás? Ptáme se vás a vy nám odpovídáte na WhatsApp 605 222 007. Krasová v Moravském Krasu 7 stupňů, prší a prší. Všechny Impulzovi zdraví Ivona a František. Dnešní ráno je u nás uplakané, drobně prší a teploměr ukazuje 9, to napsal Petr ze Slavic. Zahrádky u České Lípy 9 stupňů, taky déšť, s pozdravem Vladimír. A ještě dobré ráno z Hlučína, deštivo a 9 stupňů. Pohodovou sobotu nezapomeňte na úsměv, dodává posluchačka Bohuslava. Dnes bude v Česku převážně zataženo s deštěm, místy trvalejším, ojediněle se vyskytnou bouřky. Později odpoledne a k večeru budou od západu srážky ubývat a zejména v západní polovině Čech může být polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 a v 1000 metrech na horách 6.
1: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická arena v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul. Zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici OnePlay. Partnery MOL Cupu jsou MOL, Puma, Fortuna, Penny a Guys. We'll be right back.

0: Je 8 minut po půl desáté, posloucháte sobotní dopoledne Rádia Impuls. Za chvilku česká muzika, třeba Dalibor Janda, to před desátou, ale za malou chvíli Petr Rezek a píseň Si. Tento víkend hostí Česko závod mistrovství světa superbajků v Mostě. A naším hostem je v moderní éře náš nejúspěšnější motocyklový jezdec Lukáš Pešek. Lukáši, ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, ahoj.
0: Pojďme nejdříve k tvým dnešním plánům. Jaké jsou?
1: Tak dneska mám plán takový, že půjdu asi sedou na tenis a pak si půjdu zaběhat a potom si půjdu připravit motorky na nedělní kurz, který máme.
0: Takže v tom výčtu jsem neslyšel Most, tedy motorky v Mostě. Budeš to alespoň nějak na dálku sledovat? Přece jen je to druhý nejvýznamnější šampionát motocyklů na světě.
1: Sleduju to, ale v letošním roce se tam bohužel jako nechystám.
0: Dobře. Ty máš malou holčičku, která se na motorce občas sveze. Tak co říkáš závodům holek? Mimochodem, dneska v Mostě budou jezdit. Co tvoje holčička? Nebude z ní závodnice?
1: Tak myslím si, že to je fajn, že ty holky mají nějaký svůj šampionát a nemusí všude jezdit jenom mezi klukama, protože určitě je to handicap. Shodou okolností tam jede Adela Úředníčková, což je naše odchovankyně, kterou jsme vlastně vychovávali a přiváděli k závodům, takže tak nějak to sleduju, ale my doma tyhle ambice nemáme.
0: Říká Lukáš Pešek, ty máš svoji vlastní motocyklovou akademii. Máš to pro širokou veřejnost nebo se soustředíš jen na sportáky?
1: Tak my nabízíme více kurzů, samozřejmě nabízíme sportovní, nabízíme bezpečnostní, aby člověk uměl jakoby bezpečně ovládat motorku, ale dá se, že ke mně může přijít úplně každý. Není to jenom, že jsem zaměřený na nějaký sport a závodníky, ale je to i pro normální lidi z ulice, kteří jezdí na motorce a třeba chtějí jenom pochopit, jak se ta motorka ovládá lépe a třeba si tu jízdu užít líp.
0: Dobře, tak pojď dát jednu radu všem našim posluchačům, tedy nejenom těm, kteří navštíví tvoje kurzy, ale širší veřejnosti. Letošní motocyklová sezóna je na počátku. Co bys jako odborník a lektor poradil motorkářům, co je hlavní zásada na motorce?
1: Ale zásadní věc je za mě na motorce, když jedeš, tak by si měl vyjíždět jenom tam, kam vidíš, jo, a ne tam, kam si myslíš, že to bude dobrý. Takže určitě věřit svým očím a neskoušet něco na nějaký jako pocit, že to může být dobrý a je to 50-50. To je asi základní podle mě věc.
0: A já jménem posluchačů děkuju za radu. Hostem Impulzu byl bývalý motocyklový závodník Lukáš Pešek. Lukáši, ať se daří, na Impulzu naslyšenou.
1: Já děkuju a zdravím všechny posluchače.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Radio Impuls, sobotní dopoledne za minutu 9:45. Za pár minut zaspívá třeba Dalibor Janda a dáme si dopravičku 007 přesně za 2 minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Brna na Prahu se před omezením na 105. kilometru vytvořila téměř 2-kilometrová fronta. Na D10 na 21. kilometru směrem od Prahy na Turnov srazilo osobní auto zvíře. V Praze na Liberecké ve směru do centra je provoz omezen do jednoho pruhu, je tu kilometrová kolona. Na Ostravsku v Šenově na Radničním náměstí u křižovatky s obecní bourala 2 osobní auta a podobná nehoda se také stala na Zlínsku, v Luhačovicích, v Masarykově ulici u křižovatky s ulicí Podléštím. Kdyby něco, ozvěte se Impulzu 605 222 007 nebo naše aplikace. Ahoj Leni.
2: Ahoj.
1: Tak Voříška vystřídá Haluzová. Jak se máš při tom dnešním slunečném krásném dni?
2: Ale jo, docela to jde, musím říct. Jako mohlo by to být horší.
1: Tak ten důvod, proč jsi přišla jako taková kroketová branka dnes do studia. Já si dělám legraci. Já bych si toho ani nevšimla, ale Lenka mi říkala, když přišla, že byla cvičit po nějakém dalším čase, no, a že se cítí trošku zmožená.
2: Cítím se hodně zmožená, no. Dělá mi problém zvednout se ze záchoda. Vytáhnout se někam.
1: Ještě, že jsi tady.
2: No.
1: Vzdálený přístup k mikrofonu nemáme.
2: Dobře.
1: Ale do vysílání to určitě takzvaně.
2: Ale já to jako rozhýbu. To
1: propisovat, no jasně, propisovat se to nebude.
2: No to vůbec ne.
1: Tak, pojďme na vtip.
2: Jdeme na něj. Povídají si spolu dva kamarádi. Helejte, sousedé, taková jako přátelská rada, jo. Když si užíváte večer se svojí ženou, tak zatáhněte závěsy, ono je tam fakt docela dost jako vidět. Vidíte, sousedé? A přesně takhle vznikají drby. Vždyť já jsem včera vůbec nebyl doma.

0: Za chvíli 10 dopoledne, s vámi je Lenka Haluzová, přeju vám krásnou sobotu. Dívám se na náš WhatsApp, Radka píše, krásný den, lety u Dobřichovic 9 stupňů a zataženo. Napište i vy na 605-222-007, jak je právě teď u vás. No, meteorologové to hlásí, dneska zataženo s deštěm, odpoledne se ojediněle vyskytnou i bouřky, ale v severozápadní polovině Čech by mohlo být i polojasno. Později odpoledne se potom vyčasí, dokonce až na takové jakože skoro jasno, akorát na východě Moravy a Slezska zůstane zamračeno. Naměříme dneska 8 až 13, v severozápadní polovině území 12 až 16 stupňů Celsia.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Vrančice na Příbramsku odmítly větrníky. Vláda projedná vyšší rodičák. Putin zamíří do Číny. Zprávy v 10 nabízí Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Stopku větrným elektrárnám vystavili Vrančice na Příbramsku. Obyvatelé výstavbu větrníku odmítli ve včerejším referendu. Plebiscit je platný a závazný. Zájem o výstavbu větrníku v katastrálních územích Vrančice a Míšlovice projevila společnost PRE. Vedení obce ale už před rokem tuto možnost odmítlo. Několik místních ale podle starosty trvalo na tom, že se má uskutečnit referendum, a tak bylo vyhlášeno. Výstavbu větrníku v regionu letos v referendech odmítli také voliči v Střebí na Kladensku, v Milíně, Pečicích, na Starosedlském Hrádku na Příbramsku. Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna, a to u Pcher na Kladensku. Vyšší rodičovský příspěvek pozítří projedná vláda. Získat by ho mohli rodiče dětí, které se narodí od příštího roku. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata pak 800 tisíc korun.

0: Počítá s tím novela o státní sociální podpoře. Naposledy se rodičovská zvýšila od ledna 2024. Narozených dětí v Česku v posledních letech ubývá, méně je tak i vyplácených rodičovských. Loni se podle předběžných údajů statistického úřadu narodilo 77 600 dětí. Je to nejméně za posledních 219 let. Jahodové hody nás letos čekají dřív. Samozběr jahod začnou totiž u některých pěstitelů už teď v květnu. Například Kunratická jahodárna v Praze plánuje zahájení nejpozději 20. května. Další oslovení pěstitelé otevřou na přelomu května a června. Pěstitelé zároveň upozorňují, že samotná sezona může být kratší než v předchozích letech a jahody menší. Za velikost jahody může sucho a mrazy. Ceny jahod by měly zůstat podobné loňsku, pěstitelé budou zdražovat jenom mírně. Ruský prezident Vladimír Putin poletí do Číny. Zamíří tam příští úterý a středu, oznámil Kreml. Putin bude v Číně jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem o dvoustranných vztazích a vymění si s ním názory na zásadní mezinárodní a regionální otázky. Putin a čínský prezident se naposledy viděli loni v září v Pekingu, kdy Xi Jinping nazval Putina starým přítelem a Putin čínského prezidenta drahým přítelem. Čína a Rusko jsou blízkými hospodářskými i politickými partnery a jejich vztahy se ještě více prohloubili po začátku rozsáhlého ruského útoku na Ukrajinu před 4 lety. Slovensko má strach z náletu ruských dronů poblíž hranic s Ukrajinou. Prezident Pellegrini proto žádá rychlé posílení pravomocí vojáků, aby mohli efektivně zasahovat proti těmto objektům.
1: Velké znepokojení nad ruskými útokmi na západnou Ukrajinu blízko hranic Slovenska vyjadril dnes aj premiér Robert Fico. Priznal, že drony útočili velmi blízko a musíme být opatrní. Zároveň si želá, aby čo najskôr došlo k prímeriu. Bezpečnostná rada sa zvolá, ak dôjde k ohrozeniu Slovenska. V prípade ďalšieho útoku sa znovu zatvoria všetky hraničné priechody z Ukrajiny. Tá na teraz sa dokáže drony v elektronickom boji zostreliť alebo vyradiť. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Fotbalová Sparta zůstala za očekáváním. Druhou sezonu po sobě totiž nezíská ligový titul. Na záda se znovu dívá mistrovské Slávy, která ve středu dvě kola před koncem nadstavby obhájila celkové vítězství. Místo předseda představenstva letenského klubu František Čupr proto sezonu nehodnotí jako úspěšnou.
2: Bohužel jsme vypadli brzo i v poháru, to znamená, skončíme jednoznačně bez trofeje. Možná jediné, co by nám mohlo trochu vrátit radost, by bylo, kdybychom zvládli v další sezóně předkola v rámci Ligy mistrů a dostaví se do ligové fáze.
0: Sparta v ligové tabulce zůstane jistě na druhém místě, díky tomu si zajistila start ve třetím předkole Ligy mistrů. Do milionářské soutěže se bude muset prokousat přes dva soupeře. Mistrovská Slavia má díky titulu jistou účast v základní skupině. Je po zprávách a vysílá Lenka Haluzová na Impulzu.
3: No a v sobotu po 10. ideální čas pro pořad Máme Česko rádi. Dnešní téma bude festival muzejních nocí. Nejdřív ale muzika, začínáme s Ready Kirken a písnička Černý brejle. Hezký poslech.
4: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Přišla Iva Horáková z redakce Zpravodajství.
1: Dřív než ostatní.
2: K soudu v České Lípě policie právě přivezla podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Soudce bude rozhodovat o uvalení vazby.
0: No, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Vedle Ivy už dosedá Mirek Tausik z klubu českých turistů. Já vím, že včera proběhlo národní zahájení 22. ročníku festivalu muzejních nocí ve Znojmě. Mirku, dobrý den, pojďte nám tu akci trošku popsat.
3: Hezký dobrý den, takže fenomén muzejních nocí den patří ve velkých evropských metropolích řadu let ke stálým prezentacím kultury. Hlavní myšlenkou je to, že muzea a galerie nabízejí podobu festivalu návštěvníkům, hlavně prostě těch expozic a aktuálních výstav, řadu doprovodných programů. No a to je prostě super.
0: Prý právě tady ve Znojmě budou k vidění i místa, která jsou běžně návštěvníkům skryta.
3: Je to tak, budou exkluzivně k nahlédnutí například depozitáře muzea a pěkné je i to, že na akci naváže Znojemská muzejní noc 2026 s bohatým programem logicky, takže to bude stát za to.
0: To zní dost zajímavě, sotva to začalo, takže máme ještě nějaký těch 30 dnů na návštěvu. Možná bychom mohli, Mirku, popsat i vznik tohohle festivalu.
3: Začalo to tím, že v roce 2004 se Národní muzeum rozhodlo zorganizovat první pražskou muzejní noc. No a ten nevšední zájem těch muzejních institucí o tuhle formu propagace vyústil ve vznik takového republikového festivalu muzejních nocí. No a festival tím spojil původně samostatný akce do velkého měsíc trvajícího společného svátku muzejních nocí. No a úspěch festivalu je obrovský, každý rok se k tomu připojuje stále víc měst a institucí a to je samozřejmě super.
0: No je. Bezva tip, kam nás vezmete v dalším vstupu?
3: Podíváme se teda na takové zajímavé místo na Vítkov do Prahy.
0: Tak jo.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
9: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
9: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
6: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

Hele, vrať se na zem, jenže ty neslyšíš, jenže ty neposloucháš, snad ani nevidíš, nebo spíš nechci.

0: Radio Impuls. Přeju vám hezkou, i když trošku upršenou sobotu. S pořadem Máme Česko rádi jsme se zastavili v Praze na Vítkově a náš turista s povoláním Mirek Tausik nám určitě poví, proč jsme právě sem dneska zavítali.
1: Tak začnu trošku historie. Národní památník na Vítkově byl vystavěn kolem roku 1930 podle návrhu architekta Jana Zázvorky. Byla to podsta československých legionářů. No a takovou zvláštností je to, že slavnostní otevření památníku bylo plánováno na 20. výročí vzniku republiky. To byla měla být taky vojenská přehlídka, no a vzhledem k důsledku Mnichovské dohody to vlastně nebylo.
0: Já tam mám moc ráda tu vyhlídku u koně.
1: No já taky. V létě 1950 byla tady na Vítkově instalována bronzová jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova od Bohumila Kafky. No a právě tahle bronzová socha je jednou z dominant Vítkova, patří mimochodem mezi 10 největších jezdeckých soch na světě a prý dokonce je možná i 6. největší. Oni jsou totiž různý měřítka.
0: Je mi to jasný, záleží na úhlu pohledu, jestli na výšku nebo na šířku a tak vůbec. No a když sem vyrazíme na odpolední procházku, co můžeme na Vítkově, kromě teda toho zmíněného koně, vidět?
1: Veřejnosti je přístup na slavnostní síň, prezidentský salonek, hrob neznámého vojína, samozřejmě uvidíte zmiňovanou sochu, můžete se rozhlédnout z nejvyššího místa památníku na střeše, takové na to centrum, a můžete si dát třeba kávičku nebo dort v kafé Vítkov, to je taky na střeše, ale z druhé strany památníku. No a nebudu vám samozřejmě připomínat, že kafíčko s nádherným rozhledem, no co si budem říkat.
0: No to je přidaná hodnota, samozřejmě, tyhle výhledy já miluju. Kam popojedeme dál?
1: Kousíček tady vedle na Vyšehrad.
0: Tak jo.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzu za chvíli klasika pro radost, jen pár dnů Hana Zagorová a Vlastimil Harapes v Impulzově z krabičce. No a teď už pokračuje náš pravidelný sobotní pořad Máme Česko rádi, pro teď navštívíme jedno z nejstarších míst Prahy, Vyšehrad.
1: Nevím, čím začít. O Vyšehradu by se dalo mluvit hodiny, začnu asi tím, že Vyšehrad byl sídlem českých panovníků, sídelním místem kapituly, je to nádherná barokní pevnost s dlouhými a temnými kasematy a hlavně místo posledního odpočinku českých velikánů, myslím, že Julius Zeyer, malíř Alfons Mucha, samozřejmě operní pěvkyně Emma Destinová, no nevím, koho ještě bych jmenoval.
0: Také bychom neměli zapomínat na současnou kulturu na Vyšehradě.
1: Máte naprostou pravdu. Doufejme, že se co nevidět vrátí kulturní akce na letní scéně. Tady bývají velmi zajímavá divadelní představení, pokud tady různě probíhají různé akce na hradbách. Prostě furt se tady někde něco děje.
0: Vyšehrad je také místem plným pověstí a tajemství. Co byste, Mirku, z tohohle soudku vybral?
1: No rád bych tentokrát zmínil kostel Stětí Jana Křtitele, který je pro nepoučené návštěvníky a dokonce i pro místní obyvatele Vyšehradu téměř neviditelný. On je totiž důmyslně zasazený přímo do hradeb. Hlavní strategové se tady toho kostela báli jako slabého místa, kdyby bylo nějaké obléhání a podobně, a tak hradby upravili tak, že kostel je opravdu skoro neviditelný, opravdu neznám nikoho, kdo by tam skoro byl. Prostě za rotundou svatého Martina, tu všichni znají, a ještě za kaplí Panny Marie Šancovské je vstup. Je to takhle kolem takovou úzkou chodbičkou, no ale samozřejmě kostel můžete navštívit jenom při nocích kostelů, muzeí, prostě málo kdy, ale ten má opravdu kouzlo tajemna a mystiky.
0: Tajným kostelem v hradbách Vyšehradu dneska končíme. Vy se, Mirku, mějte krásně, budeme se těšit zase za týden. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a mějte Česko rádi.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: že za chvíli Cranberries, nebo taky David Dale s písničkou V ozvěnách. Ne pár dnů, ale pár minut si postojíte na D1, tam se totiž vytvořila kilometrová kolona. Všechny podrobnosti přivezu za 2 minuty v dopravě 007.
1: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika a pořád.

0: Hrajeme jen česky a slovensky.
1: Neposlušné tenisky já mám, koupil mi jak svátku můj kluk sám.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.

0: Ada Lounová. Zpěvačka, herečka, závodnice a hlavně milionová moderátorka. Přinese hudbu, energii i nadhled. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu. Budík vypnutý, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: A jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Brna na Prahu se před omezením na 105. kilometru vytvořila kilometrová kolona. V Praze na Liberecké ve směru do centra je provoz také omezený a i tady je kolona. Dále v Praze v Nové Povltavské ulici na výjezdu z Bubenečského tunelu blokuje střední pruh nehoda dvou osobáků. Na Chomutovsku v Kadani v ulici Československé armády u křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše bourala dvě osobní auta a ještě mi tu přistála jedna prosba na řidiče.
3: Řidič Jarda, D11 od Stradovně, prosím vás, řidiči těch inteligentních aut, jezdíte v dešti na denní svícení, až se vám někdo podívá do kufru a nakope vám to vaše pozadí, tak se nedivte, abych byl první, který by vám vzal klíčky a hodil vám je do pangejta. Nějak šťastnou cestu, ale prosím vás, si rozsvíťte, není vidět.
2: 605-222-007, to je číslo naší dopravní centrály, nebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci. Šťastnou

0: Protančili jsme se spolu s Whitney Houston až ke konci 10. hodiny, za chvíli 11 s vámi Lenka Halozová, přeju pěknou sobotu. Zdravím do rádia, píše nám Jitka ze Strakonic, celou noc tu pršelo a stále prší, je 8 stupňů. Leně u nás taky už prší, je zatažno a 11 stupňů, krásný víkend přeje Kristýna z Olomouce. A ještě Jana zdraví z Letohradské pouti, máme tu 10 stupňů a bohužel prší. Díky vám za zprávy, dámy, i když jsou upršené, napište i vy na 605 222 007, jak je právě teď u vás. Dneska potvrzují i meteorologové zataženo s deštěm odpoledne, ojediněle i bouřky. Polojasno akorát v severozápadní polovině Čech. Později odpoledne a k večeru by se mělo vyčasit, kromě tedy východu Moravy a Slezska, tam zůstane zamračeno. Nejvyšší teploty dneska 8 až 13 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Brčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Soud rozhoduje o vazbě pro zloděje Lebky svaté Zdislavy. Začínají castingy na příštího Bonda. Naši hokejisté večer nastoupí proti Slovincům. 11 hodin. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Soud v České Lípě právě rozhoduje o vazbě pro zloděje Lebky svaté Zdislavy. Podezřelého 35-letého muže policisté do budovy soudu dovezli před hodinou. Jednání je neveřejné. Policie navrhuje vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Hrozí mu až 8 let. Muž podle policie Lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Restaurátoři se pokusí Lebku z betonu vyjmout. V jihočeských školních jídelnách by mohlo být víc biopotravin. Stále více farmářů má totiž zájem nabízet své produkty na krajském online tržišti. V systému je zapojených zhruba 50 školních jídelen. Počet dodavatelů regionálních produktů se za rok zvýšil o 11 na 85. Metodička školního stravování na jihočeském krajském úřadě Petra Martinková větší počet zapojených producentů s biopotravinami vítá.
4: Protože by to pomohlo školním jídelnám v plnění nové vyhlášky o školním stravování, kde je povinný podíl 2% biopotravin.
3: Jihočeské tržiště spustil kraj před 4 lety. Kromě škol na něm nakupují produkty lokálních zemědělců, také dětské domovy anebo nemocnice. Městská hromadná doprava v Klatovech bude od července zdarma. Město si od toho slibuje snížení počtu aut v centru i rychlejší průjezd autobusů. Klatovy na bezplatnou MHD vydají ročně až o 3 miliony korun víc než dosud.

0: celkem přes 10 milionů korun. Druhé největší město Plzeňského kraje zavádí bezplatnou MHD jako první v regionu. Na Černou horu se dostanou turisté lanovkou už každý den. Od dneška totiž kabinková lanovka z Janských lázní přechází do pravidelného provozu. Informuje o tom mluvčí krkonošského ski resortu Černá hora Pec Zina Plchová.
1: Denně tak můžete vyjet kabinkou na Černou horu. Odtud sjet na koloběžce, třeba ke stezce korunami stromů s živými medvědy a udělat si tak celodenní výlet s řadou zážitků.
0: Do pravidelného denního letního provozu už 1. května vstoupila také kabinová lanovka na Sněžku. V největším krkonošském středisku Špindlerův mlýn zatím jezdí jenom o víkendech. Filmaři už vybírají nového Jamesa Bonda. Po letech čekání a spekulací o tom, kdo v roli agenta 007 nahradí Daniela Craiga, začínají castingy. Píše to zpravodajský server BBC s odvoláním na oznámení amerického filmového studia, které převzalo tvůrčí kontrolu nad filmy o britském tajném agentovi. Mezi favority bookmakerů je 5 britských herců a 1 Australan. Zatím ale není jasné, kdy bude role obsazena. Od premiéry poslední Bondovky Není čas zemřít uplynulo 5 let.
2: Impulzem na hokej.
0: Naši hokejisté večer zase vyjedou na led. Po úspěšném začátku proti Dánům ve druhém zápase na mistrovství světa ve Friburgu nastoupí proti Slovincům. Duel startuje opět ve 20:20. S dánským týmem si svěřenci Radima Rulíka poradili 4:1. Ve skupině B poté česká reprezentace odehraje ještě zápasy se Švédy, Italy, Slováky, Nory a na závěr 26. května s Kanadou. Zprávy končí 4 minuty po 11. hodině a vysílá Lenka Haluzová.
3: Já vám přeju pěkný den. No za chvíli si o hokeji budeme povídat ještě dál, ale nejdřív mám pro vás muziku. Tak jako vždycky na úvod hodiny bude to československá muzika. Jeleni spolu s Janou Kirchner zaspívají krásnou písničku Co bylo dál. Tak ať se vám hezky poslouchá a ať vám ten dešť nenaruší plány.
2: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Radio Impuls. Za chvíli, co se muziky týče, tak Europe a The Final Countdown, anebo taky Alice Springs a Dejme pusu.
1: S Impulzem na hokej.
0: Ale teď už ke sportu. České hokejisty dneska čeká druhé vystoupení na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Narazí na Slovinsko. Se mnou už je na telefonu Jiří Hadrava, expert Tip Sportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Jirko, hezké dopoledne, tak jak to večer dopadne? Půjde o jasnou záležitost.
2: Hezké dopoledne, dobrý den. Tak český tým je pro bookmakery Tipsportu jednoznačným favoritem, ještě o něco větším, než byl včera proti Dánsku. Slovenci by asi neměli nás zlobit vůbec, když třeba kurz na jejich výhru je obří 27:1. Podobně to dnes mají třeba Italové proti Kanadě nebo Maďarsko s Finskem. Slovenci budou hrát o udržení naší divizi. Vzhledem k rozložení sil se tak klidně může stát, že Slovenci dnes nevstřelí ani jeden gól a náš brankář by mohl udržet čisté konto. Tato příležitost je v kurzové nabídce v kurzu 2,81. Ale musím podotknout, že zatím na mistrovství světa vždy Slovenci alespoň jeden gól dali.
0: No a jak to vidí sázkaři Tipsportu?
2: Tak ti nepředpokládají, že by mohlo dojít k nějaké senzaci. 99% sázkařů předpovídá výhru Česka a vlastně si vylepšuje tak své tikety tutovým jistým kurzem 1,08:1 na výhru našich. Jen pro vysvětlení, tento kurz vlastně přináší 8% zhodnocení vsazené částky. A reálně je podle typujících i výraznější triumf týmu kolem Romana Červenky. Spousta z nich má na tiketech výhru našeho nároďáku nad Slovenci minimálně o 4 góly. Na tuto příležitost je možné si aktuálně vsadit v kurzu 1,8:1.
0: Tolik expert od Tipsportu Jiří Hadrava. Moc děkuji za rozhovor. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji a naslyšenou.
0: A ještě doplním, že streamy všech zápasů šampionátu můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. U Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji, se také můžete zúčastnit soutěží Fantazy a typovačka celkem o 10 milionů.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: Plus domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá. Ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Krasavnice 1/13, Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ji zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze na Nové Povltavské za výjezdem z Bubenečského tunelu bourala dvě osobní auta. Do kolony dojedete už v Dejvickém tunelu. Více jak dvoukilometrová kolona popojíždí na D1 ve směru od Brna na Prahu před omezením na 105. kilometru. V opačném směru do Brna se zdržíte mezi 192. a 196. kilometrem. Na Prostějovsku v Kostelci na Hané v ulici 8. května u křižovatky s Revoluční se srazila dvě osobní auta. Dávejte na sebe pozor, ozvěte se, když narazíte na problém 605 222 007, to je číslo naší dopravní centrály, anebo nahrávejte vzkazy přes mobilní aplikaci.

0: Tak pusa proběhla, to už i ta propršená sobota je hnedka veselější. Možná jste si toho všimli na našich sociálních sítích, nebo jste poslouchali, včera Tomáš Klus v našem vysílání oslavil své 40. narozeniny. Mezi gratulanty byly i Jiří Kučerovský, Věra Martinová, Eva Farna a také Tomášova žena Tamara s dětmi. No a přišlo i jedno velice speciální přání, od koho, to už si poslechněte sami.
1: Tady to je speciální narozeninový pozdrav pro Tomáše. A pouštím to záměrně před vámi, paní Věro, protože vy toho pána budete taky dobře znát.
2: Ahoj, Tomáši. Chtěl jsem ti vzletnými slovy popřát to, co se přeje, ale pak mi došlo, že to nemá smysl. Já to řeknu divně, ale ty už jsi to, co bych přál někomu, když jdu přát. Kdybych ti měl něco popřát, tak asi zdraví, tobě i celý rodině. A věř, že vím, o čem mluvím. Potom bych ti chtěl říct, to jsou takový citlivý slova, které se těžko říkají. Prostě tě mám rád a hodně. Honza.
1: Honza Nedvěd! Jako gratulace, Tomáš plný emocí, bylo to velký, děkujeme.
3: To je strašná rozbíječka, ale tohle ne, až
1: nezlob se na nás.
3: To až není trošku fér.
1: To se tak někdy děje.
3: Ale jsem za to strašně šťastný, protože wow, děkuju.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls, za chvíličku už Karel Gott, Impulsovec krabičce a je, jaká je.
1: Autoimpulzy.
0: No a v dnešních autoimpulzech se podíváme na polní kuchyni. Jedná se vlastně o takový přívěs, který si vojáci můžou připojit k armádnímu vozidlu. Díky němu pak můžou být příslušníci armády nakrmeni třeba i při cvičení v terénu. Speciální vozidlo prozkoumal náš reportér Tomáš Kabát.
2: Slyšíš syčení? Já totiž stojím právě teď u polní kuchyně, on je to takový přívěs, ve kterém vidím tři velké kotle a z toho tyčí komín. Vedle toho stojí četař Martin Šístek, který je ochotný mi k tomu něco říct. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak pojďte mě to popsat.
3: Tak hlejte, je to PK-60, je to polní kuchyně mobilní, která se tahá za touto V3S-kou. Vlastně má to dva kotle jednoplášťový, to je na přípravu takových těch jednodušších jídel. Jeden dvouplášťový, tam je v tom glycerin. No, aby se to nepřipalovalo, takže to vlastně funguje něco jako papiňák trošku.
2: Co tam vaříte dneska?
3: Dělal se tam předtím gulášek, no a teďka se tam dělá čaj.
2: Otvíráme kotel. Tady je co?
3: Tady je právě ten čaj. Tady se provaří prostě, dá se tam cukr, šťáva, citron a ostatní ingredience.
2: Čím si zatápíte v tomto kotli?
3: Prvotně se tam zatápí naftou. Je to vlastně splynovaná stlaková nafta.
2: Zajímavé, že to nesmrdí nějak tady.
3: No, nesmrdí, protože to jde do trysky, no a z toho to jde vlastně, do toho se udělá ten plamen a tím se to ohřívá všechno.
2: Jak dlouho to dokáže třeba žhnout?
3: Dokud nedojde nafta.
2: Tak to je, na jak dlouho máte zásoby?
3: Ne, vydrží to tak 3-4 hodinky.
2: Funguje to tady jenom na naftu?
3: I na to dřevo to funguje právě.
2: Takže je to záložní možnost, když dojde nafta?
3: Ano, přesně tak, dojde nafta, vyndá se hořák a jede se na dřevo.
2: Vidím, vedle toho je taky nějaká skříňka.
3: Uvnitř jsou právě tady ty komíny různý, nářadí, nádobí je tam nějaký, teďka to momentálně není, ale má tam být prostě nějaká ještě příslušenství té kuchyni.
2: A je polní kuchyně něco, co se jako běžně používá v těch dnešních armádních podmínkách?
3: No, zatím ještě jo, ale náhrada už je.
2: Polní kuchyni nám právě představil četař pan Martin Šístek. Díky, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: A hezký den vám přeje i Tomáš Kabát.
1: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV MyStation. Osvěžte se netradiční ledovou kávou Viva. Zastavte se na čerpací stanici OMV a objevte nové ledové kávy s originálními příchutěmi. Navíc s aplikací MyStation teď platí akce 5+1 zdarma. Více na www.omv.cz.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzové.

0: Hudná Impulzovic Krabička právě dohrála. Další pro vás budu mít zase za hodinkou, za chvíli, ale třeba Miloš Birka a jeho 22 dní. Předtím na silnice kilometrová kolona nás stále trápí na D1 a zdržíte se i v Praze, v Chomutově vidím bouračku. Podrobnosti za minutu a půl.
1: Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli po 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Olga Lounová.

0: jenom na Impulzu. Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Pro vás všechny, co jste právě teď za volantem, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Brna na Prahu se před omezením na 105. kilometru vytvořila kilometrová kolona. V Praze na Liberecké ve směru do centra je provoz také omezený do jednoho pruhu a i tady se zdržíte v koloně. V Chomutově v Drýnovské ulici u křižovatky s ulicí 17. listopadu se srazily dva osobáky a další nehoda dvou osobáků se stala na Prostějovsku, a to v Kostelci na Hané v ulici 8. května u křižovatky s Revoluční. Dávejte na sebe pozor, kdybyste narazili na další problém, ozvěte se, nahrajte nám ho přes naši mobilní aplikaci, pokud ještě nemáte, je úplně jednoduchá ji stáhnout, najdete ji v App Store nebo na Google Play ve vašem chytrém mobilním telefonu, stahuje se zdarma, je žlutá a jsme tam jako rádio se 4 A. No a nebo nahrajte vzkaz přes naši, anebo zavolejte na linku dopravní centrály 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Král popu nám uzavírá dopoledne za chvíli 12 hodin. S vámi Lenka Haluzová. A vy jste spolu se mnou. Silva píše z Berouna. Dneska máme zataženo, občas přeháňka a celkem zima 10 stupňů, tak doufám, že později to bude lepší. Lenka zdraví z Krnova, máme 9 stupňů, zataženo, déšť lehce fouká a zdravím Dívčí hrad. Díky moc dámy za vaše zprávy, napište i vy na 605 222 007, jak je právě teď u vás. Dneska, no, žádná sláva, zataženo s deštěm, odpoledne ojediněle i bouřky, v severozápadní polovině Čech polojasno. Později odpoledne a k večeru by se mělo vyčasit, hlavně tedy v Čechách. Naopak na východě Moravy a Slezska budou ty mraky zůstávat. Nejvyšší teploty dneska 8 až 13, v severozápadní polovině území 12 až 16 stupňů.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betano jackpot.
3: Je to Betano jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
7: Hokejistu dostála zastavila lékařská prohlídka. Policie vykázala z domova rekordní počet násilníků. Vodáci ruší závody. Polední zprávy dopisuje Iva Horáková.
1: S Impulzem na hokej.
7: Naše hokejová reprezentace se vyrovnává se špatnou zprávou. Brankář Lukáš Dostal z Anaheimu je na mistrovství světa neposílí. Po vyřazení Ducks z playoff NHL totiž neprošel lékařskou prohlídkou. Fanoušci českého sportu žijí právě hokejem. Naši reprezentanti své tažení na mistrovství světa odstartovali večerní výhrou 4-1 nad Dány. Ledovým sportem ale žije celé Švýcarsko. Jeho hostitelské město Fribourg není z největších, má ale co nabídnout.
8: Kam se jako turista vydat, pokud mám ve 40-tisícovém Friburgu času nazbyt, to v Impulzech Honzy Benešovského radila Alena Koukalová z klubu Přátel Švýcarska.
9: Je tam krásná katedrála svatého Mikuláše, Kašna a místo, kde žil Jean Tengely, což je takový ten umělec, který zpracovával různé odpady a hlavně kovové díly a vytvářel z toho kašny. Kdo má rád techniku, tak je tam lanovka, protože to město je v několika úrovních nad řekou.
8: A na co se mimo kluziště těší samotní fandové? Zeptal jsem se toho, který si říká Fantomas.
10: Tak na fanoušky, protože tam vím, že tam budeme v takovém tom klubu, kde jezdí takových 30 lidí, který jezdí hodně dlouho už. Já nevím, některý přes 20 let na fanzónu, pokud tam bude nějaká slušná.
8: A z Friburku se dá taky efektivně výletit. Poblíž je několik krásných jezer, anebo třeba pohádkové město Bern. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
7: Policie loni vyprovodila z domova rekordní počet násilníků. Výzvu k opuštění obydlí převzalo skoro 1700 lidí, nejvíc za posledních 19 let. Policejní data zveřejnila Asociace pracovníků intervenčních center. Nejčastěji policie zasahovala v Ústeckém kraji. K nejvíc vykázáním vzhledem k počtu obyvatel ale sahli policisté v Karlovarském kraji. Agresorům je nejčastěji mezi 27 a 40 roky. Ve výjimečných případech celkem 26 policisté vykázali i nezletilé. Letělé násilníky. Některé řeky mají zoufale málo vody. Vodáci dokonce ruší závody. V Česku je letos v polovině května oproti obvyklému stavu sjízdných jen 80% řek. Hlavním důvodem je právě nedostatek vody. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseku řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, divoké

0: Také i tiché orlice. Meteorologové očekávají v následujících dnech více srážek, které by podle nich mohly situaci zlepšit. Vodáci museli odpískat akci českého poháru vodáků na řece Sázavě. Měla se jet dneska v úseku Týnec nad Sázavou Pikovice. Už v dubnu rušili pořadatelé stejný závod na Otavě. Taky na Lysé hoře je sucho. Vodohospodáři musí cisternami s pitnou vodou zásobovat místní horské chaty. Nic na tom nemění ani víkendové deště. Jak zjistila reportérka Eva Panošová, tento týden tam vyjeli už třikrát.
1: Je třeba zajistit provoz Bezručovy chaty a chaty Emil Zátopek pro víkendové návštěvníky. Lokální zdroje či vrty by totiž dostatek vody zajistit nedokázaly. A důvod? Suché jarní počasí. Paradoxem je, že o tomto víkendu tomu sice nebude nic nasvědčovat, protože v oblasti má spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Nicméně sucho v minulých týdnech trvalo příliš dlouho a na zdrojích vody na Lysé hoře se to negativně projevuje. Kvalitní pitnou vodu tam vyvážejí z obce Krásná zaměstnanci severomoravských vodovodů a kanalizací ze střediska ve Frýdku Místku. Eva Panošová, Radio Impuls Beskydy.
0: U západního pobřeží Austrálie zabíjel žralok. 38-letého muže napadl 4-metrový žralok bílý. Jde o druhý smrtelný útok žraloka v Austrálii. Útok následuje po lednovém úmrtí 12-letého chlapce, kterého pokousal žralok v přístavu v Sydney. Máme 4 minuty po 12. hodině a zpátky vysílá Lenka Haluzová.
2: Spolu na pochod 10 totiž Praha Prčice, ale můžete jít i kamkoliv jinam. Budeme si o tom povídat, můžete mi psát na 605 222 007. Teď Kabáti a Colorado.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls, za chvíli motýly mandraže. Dneska se už po 59. koná tradiční pochod Praha Prčice a my se vás tady ptáme, jestli chodíte rádi. Vysílá s námi i jedna velká inspirace. Je to paní Božena, pustí mi hlasovku. Už to bude teď. Mi to teda tady nefunguje a to je velká škoda. Paní Boženka píše, že jí je, teda nahrála vzkaz, že jí je čerstvých 80 let a že se rozhodla zdolat nejvyšší naše vrcholy, že byla na Lysé hoře, pokud si to dobře pamatuju, na pradědu a teď má v plánu asi za týden nebo za 14 dnů Sněžku a taky horu Říp. Takže já vás, paní Boženo, moc zdravím. No a to bychom nebyli my, abychom na tom slavném pochodu Praha Prčice někoho neměli. Je tam náš reportér Michal Ransdorf. Míšo, slyšíme se?
1: Ahoj, Leni, doufám, že se slyšíme.
0: Ano.
1: Je to velká výzva.
0: Kolik to vlastně, prosím tě, měří celá ta trasa?
1: Ta trasa toho hlavního pochodu, ta měří asi 70 kilometrů. Nicméně, já doufám, že se uslyšíme dobře. Nám tady hapruje signál, ale trasa hlavního závodu měří asi 70 kilometrů, nicméně já jsem se vydal na trasu, která má zhruba 35 kilometrů z Olbramovic právě do Prčic a je tady přede mnou les, za mnou les, vlevo les, vpravo les. V ruce mám takovou mapu, kterou jsme dostali hned na startu, na které je místo pro razítka na takových kontrolních bodech, z čehož jeden je dokonce tajný, ten už jsme prošli taky, aby jsme zkrátka nějak tu trasu prostě neobcházeli, nějak jsme nepodváděli, aby jsme v cíli opravdu všechny odměny dostali právem. Takže tak.
0: Takhle, já ti moc držím palce, myslím na tebe, to hezky zvládneš a ať ti to jde pěkně, chtěla jsem říct od ruky, ale to ne od nohy. Takže
1: snad to půjde od nohou, už je na nich pár puchýřů krásných, snad to půjde.
0: Ale tak já mám pocit, že počasí v podstatě ideální, ono zas velké horko by taky nebylo úplně jako to nejlepší, že jako dokud neleje, tak si myslím, že je to fajn. Michale.
1: Přesně tak a já jsem neustále v kraťasech.
0: To mě vůbec nepřekvapuje. Měj se pěkně, drž se, ještě se uslyšíme, ahoj.
1: Je tak krásný den.
0: A co vy máte rádi dlouhé pochody a kolik pro vás je tak akorát těch kilometrů, abyste to ještě zvládli? Napište nám na 605 222 007 nebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: chvíli No Name, Duša a já. No a teď je trošku nostalgie. Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18, tak to je novinka, kterou pro vás máme každý všední den po 15. hodině. Taky v tom příštím týdnu nezapomeňte poslouchat a vzpomínat na Radio Impuls.
1: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická aréna v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul, zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Generálním partnerem MOL Cupu je společnost MOL.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Na impulzu jsme si pořádně zaskotačili za chvíli, ale spíš tak jako zjemníme, zavzpomínáme. Čeká nás moje oblíbená Rosa na kolejích od babiho Daňka v Impulzově z krabičce. No a jestli vám během týdne v našem vysílání něco uteklo, tak teď je ideální chvíle to dohnat, protože mikrofon přebírá náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Přeji vám pohodovou sobotu, přátelé. Tak co, už jste to slyšeli? Co? No přece to, že k nám na Impuls přijde příští týden kapela Jelen. Ve vysílání budou v úterý po 10. hodině, tak si to rozhodně nenechte ujít. A když už to víte, pojďme na vaše dnešní zprávy. Pan Mirek ze Zlína mi píše, že by na Impulzu někdy moc rád slyšel kapelu Rammstein, tak jestli mu ji můžeme zahrát. Pane Mirku, představa, jak po Helence Vondráčkové najednou zazní Rammstein, mě tedy docela pobavila, to jo. Ale obávám se, že větší část našich posluchačů by tak široké hudební spektrum nejspíš neocenila, promiňte. Ozvala se také paní Dana, kterou zajímá, jak to naši ranní moderátoři dělají, že jsou už brzy ráno tak plní energie. Milá Dano, dobrý den. Ano, Klárka s Honzou opravdu vstávají velice brzy, až je to skoro na medaili. Ale co se jejich ranní energie týče, na to máme na Impulzu už léta jednu tajnou speciální technologii. Říká se jí káva. A na mail mi přišel také vzkaz od Martiny, jestli náhodou nemáme nový web, že vypadá jinak. No, milá Martino, náhodou máme. Naše webovky jsou nové, přehlednější a najdete na nich snad všechno, co se Impulzu týká, včetně registrace do hry Halo tady Impulzovi. Tak šup šup, běžte se tam podívat, no a my se uslyšíme zase zítra. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: kolejí na silnice. Čeká nás totiž doprava 007. Bouralo se na dálnici D11 a taky v Praze. Všechny podrobnosti za 2 minutky.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková 7-tunná, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na bivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvikat i harantí, bo veškerý chlas se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
4: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Radio se 4A.
1: Iva Horáková z redakce Zpravodajství přišla do studia.
0: Dřív než ostatní.
2: Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy zůstává na svobodě. Soud v České Lípě totiž odmítl vazbu. Státní zástupce ji navrhoval pro 3 možné důvody.
1: A teď už na silnice.
0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tedy nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na dálnici D11 na 103. kilometru směrem od Hradce Králové na Jaroměř došlo k dopravní nehodě, kolona se tam zatím netvoří. Na D1 ve směru od Brna na Prahu se před omezením na 105. kilometru vytvořila kilometrová kolona. Dále na Liberecké ve směru do centra je provoz omezený do jednoho pruhu a zdržíte se tam v koloně. V Praze na výjezdu z Bubenečského tunelu u sjezdu na Troju bouralo osobní auto s dodávkou. Na místě je blokovaný pravý jízdní pruh a doprava tam zpomaluje. Dále v Liberci v ulici Boženy Němcové u křižovatky z Komenského ulicí bourala 2 osobní auta a na výjezdu z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou stojí v pravém jízdním pruhu porouchané vozidlo. Místo je označeno trojúhelníkem a vybočuje se do levého jízdního pruhu. Nicméně buďte na sebe moc opatrní, jak kdyby něco, tak se ozvěte buď přes mobilní aplikaci, anebo volejte na 605 222 007.

0: Erotika na Impulzu. Takhle končíme 12. hodinu, za chvíli bude 13. S vámi stále Lenka Haluzová a vy jste spolu se mnou na našem WhatsAppu. V Litvínově 11 stupňů, sluníčko a vítr, krásný víkend přeje Šárka. Čau lidičky, my chceme taky vodu, hlásí se Jarda z Kladna. Přišla hlasovka.
1: Krásné poledne, zdraví severozápad Klášterec nad Ohří. Máme to 13 stupňů, je sluníčko, je takový polojasno, ale je to velice příjemný i přesto, že fouká velice silný vítr. Krásný den všem.
0: Díky, že s námi vysíláte, ozvěte se i vy na 605-222-007. Zítra se nám počasí nad republikou bude lišit. V Čechách bude polojasno až skoro jasno. Během dne přechodně kupovitá oblačnost. Na západě může sprchnout. No a na Moravě a ve Slezsku, tam bude naopak spíš zataženo, k večeru v jeho západní polovině až polojasno, ale na východě s deštěm, a to i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku kolem 10.
2: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
3: Zloděj lebky svaté Zdislavy zůstává na svobodě. Brančice na Příbramsku odmítly větrníky. Šéf ozbrojeného křídla Hamásu je mrtvý. Důležité 4 minuty nese Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy zůstává volný. Soud v České Lípě pro něj totiž odmítl vazbu. Státní zástupce ji navrhoval pro 3 možné důvody. Kvůli možnému ovlivňování svědků, z obav útěku i hrozby pokračování v trestné činnosti. Soudkyně Českolipského soudu ale ani jeden z těchto důvodů neuznala a muže okamžitě propustila. Rozhodnutí padlo po 2,5 hodinách od chvíle, kdy podezřelého přivezli policisté do neveřejné části areálu Českolipského soudu. 35-letý muž už byl obviněn z trestných činů krádeže a výtržnictví, za což mu hrozí až 8 let. Lebku podezřelý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Vzácnou relikvii chtěl pohřbít v řece. Stopku větrným elektrárnám vystavili v Rančice na Příbramsku. Obyvatele výstavbu větrníků odmítli ve včerejším referendu. Plebiscit je platný a závazný. Zájem o výstavbu větrníků v katastrálních územích v Rančice a Míšlovice projevila společnost PRE. Vedení obce už ale před rokem tuto možnost odmítlo. Několik místních lidí ale podle starosty trvalo na tom, že se má uskutečnit referendum, a tak bylo vyhlášeno. Výstavbu větrníků v regionu letos v referendech odmítli také voliči či v Třebízi na Kladensku, v Milíně, Pečicích a Starosedlském Hrádku na Příbramsku. Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna Upcher na Kladensku. V Brně Novém Lískovci budou mít obecní holubník. Ne proto, aby holubům pomáhali, naopak, holuby se tu přemnožily. Starostka brněnské městské části Nový Lískovec Jana Drápalová rádiu Impuls vysvětluje, že odstřel se na sídliště nehodí.
4: Takže jim umožníme zahnízdit v přízeném holubníku a potom se z těch hnízd odebírají vajíčka. Jednou za čas se jim třeba nějaké mládě nechá vylíhnout, protože oni by potom ztratili důvěru k tomu holubníku, ale dá se tímhletím způsobem výrazně během několika let že ten počet holubů.
3: Rozhovor se starostkou brněnského Nového Lískovce Janou Drápalovou nejen o holubech si poslechněte za 35 minut. Právě Jana Drápalová je sobotní ženou na radnici Rádia Impuls. Do další fáze vstupuje rekonstrukce železničního nádraží v Chebu. Po opravách kolejiště a perónu přichází na řadu hlavní budova. Je památkově chráněná a tak na stavbu budou dohlížet památkáři.
5: Nádraží musí získat podobu ze 60. let, kdy bylo postavené. Stavbaře čeká práce na fasádě a vyčištění interiérů. Zmizet musí všechny úpravy, které přinesl dosavadní provoz. Naopak se obnoví historické prvky a dobový mobiliář. Restaurátoři proto zachrání mozaiky, vitráže a skleněné stěny. Opravy budovy Chebského nádraží výjdou na 430

0: 40 milionů a potrvají 2 roky. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Šéf ozbrojeného křídla teroristické organizace Hamas Izzadín Haddad je mrtvý. Agentuře Reuters to řekl představitel hnutí. Vzdušné údery proti poslednímu ze strůjců masakru ze 7. října 2023, jak Haddada označil Jeruzalém, oznámila izraelská armáda v pátek. Jeho smrt potvrzuje i Jeruzalém. Podle palestinských zdravotníků při tomto útoku zahynulo nejméně 7 lidí, včetně ženy a dítěte, a nejméně 50 dalších bylo zraněno. Fotbal táhne. Úspěch a postup české reprezentace zvyšuje zájem o letenky do dějišť mistrovství světa, tedy do Atlanty, Mexico City a Guadalajary. Roste také zájem o speciální fotbalové zájezdy. Vyplývá to z vyjádření cestovních kanceláří a leteckých společností. Fanoušci podle nich nejvíc poptávají lety a zájezdy do Mexika. Šampionát budou od 11. června hostit USA, Mexiko a Kanada. Čeští fotbalisté budou hrát zápasy základní skupiny v Guadalajare s Koreou, v Atlantě proti Jihoafrické republice a v metropoli Mexiku s domácí reprezentací. Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po dlouhých 20 letech. Je po zprávách a vrací se Lenka Haluzová.
2: A dneska se jde taky dlouhý pochod Praha-Prčice. Jestli pak ty si to, Ivo, někdy šla?
1: Šla jsem to jednou. Mám Fakt? Doma rudou botičku.
2: Ty
1: bylo to krásný. Krásná akce je to.
2: Tak teď jsi mě teda naprosto předčila. Já jsem totiž tenhle pochod nešla, ale moc ráda bych se tam jednou vydala. A ptáme se vás, co vy, byli jste někdy na pochodu Praha-Prčice, anebo obecně máte rádi dlouhé pochody? 605-222-007, to je číslo sem.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, za chvíli Petr Naď a písnička Pojďme se zachránit. Dneska se už po 59. koná tradiční pochod Praha Prčice. My se vás ptáme, jestli rádi chodíte pěšky, jak to prostě s těmi pochody máte. Ozval se nám jeden z našich posluchačů. Čekejte, hned jsem u toho, Martin z Mělníka.
1: Praha Prčice je daleko i autem. Obdivuju všecky, který se na tento pochod vydali. Je to super, hlavně tím to utíká. Já si udělám svých 5, 6, 10 kilásků každý den s pejskem a stačí mi to. Mějte se fajně, ahoj.
0: Ahoj a díky moc za vaši zprávu. Kolik kilometrů vy zvládnete za den? Taky těch 5, 10, stejně jako náš posluchač Martin, abyste se úplně neodrovnali, anebo to klidně může být víc. A kde jsou podle vás ty nejkrásnější výšlapy? Ozvěte se nám, pokud jdete pochod Praha Prčice, tak klidně přímo odtamtud. 605 222 007, to je číslo sem na WhatsApp, anebo můžete klidně namluvit vzkaz přes mobilní aplikaci Rádia Impuls.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Hezkou sobotu s Impulzem, za chvíli pouštím Slzu a jejich bouři. V práci člověk stráví spoustu času a když tam má dobré kolegy, no tak to se ta spousta času hned tráví líp. Ti nejlepší kolegové totiž nejsou jen tak obyčejní lidi z práce, často je to něco jako druhá rodina, no a je tady šance se těm svým milionovým kolegům odvděčit. Můžete jim věnovat 7 pecek bez reklam. Přihlásit se můžete na našem webu impuls.cz, no a těch 7 pecek my zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 můžeme hrát pro vás a hlavně pro vaše milionové kolegy. Tak mrkněte na náš web impuls.cz a poslouchejte Impuls.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
4: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Klasika pro radost už je pro vás nachystaná. Za chvíli Václav Neckář a Šalalala Leaf Impulzovic krabičce.
1: Žena na radnici.
0: V brněnské čtvrti Nový Lískovec se přemnožili holuby. Radnice na to chce reagovat jinak než jejich zabíjením, hodlá jim pořídit holubník. Zeptáme se na to starostky Nového Lískovce Jany Drápalové, kterou teď vítám ve vysílání Impulzu. Dobrý den, paní starostko.
2: Já vám taky přeji dobrý den a všem posluchačům.
0: Jsou u vás problémy s holuby opravdu tak veliké?
2: Tak máme tady na sídlišti několik stovek holoubků. Lidé si stěžují, že jim poškozují fasády domů, sedají na parapety a vlastně celkově se zdá, že asi by bylo dobré najít nějaké způsoby, jak ten počet těch holubů snížit.
0: A jak může obecní holubník v regulaci holubů pomoct?
2: No, my jsme teda v minulosti nikdy nepoužívali takové drastické metody, jako je střílení holubů, to ani na tom sídlišti vlastně vůbec nejde. Takže jim umožníme zahnízdit přízeném holubníku a potom se z těch hnízd odebírají vajíčka. Jednou za čas se jim třeba nějaké mládě nechá vylíhnout, protože oni by potom ztratili důvěru k tomu holubníku, ale dá se tímhle tím způsobem výrazně během několika let snížit ten počet holubů.
0: A jak se vlastně dneska takový holubník pořizuje a kam ho umístíte?
2: No, to je otázka, kam s ním, že? Tak tu vlastně teď nejvíc řešíme. My spolupracujeme s jednou naší občankou, která se dlouhodobě věnuje holubům a vůbec ochraně zvířat, takže jsme s ní prošli celé sídliště a tak jsme vytipovali několik míst. A vypadá to, že jedno z těch míst by mohlo mít jako šanci, a to je místo v parku pod plachtami, kousek od toho našeho slavného jezírka.
0: No, tak to bychom měli holubník. Máte na nejbližší dobu v Novém Lískovci ještě jiné budovatelské plány?
2: Ano, ten holubník patří k spíš menším projektům, ale teď se u nás rozběhne stavba parkovacího domu, který bude stát asi 140 milionů korun a zároveň se u nás připravuje výstavba družstevních bytů a to bude taky veliký projekt, vlastně v podstatě největší projekt družstevního bydlení, který momentálně v České republice bude probíhat.
0: Hostem vysílání Rádia Impuls byla starostka brněnské městské části Nový Lískovec Jana Drápalová. Paní starostko, děkujeme, mějte se tam moc hezky, naslyšenou.
2: Já vám děkuji a mějte se taky všichni krásně. Naschledanou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Klasika na rádiu Impuls, klasika pro radost, zase za hodinu Impulzové skravička. Za chvíli je třeba Činasky spolu s Bárou Hostnedlovou a jejich slovenský klín. Předtím ale doprava 007 už za 2 minuty.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Herman Gazda.
4: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Brna na Prahu se před omezením na 105. kilometru vytvořila kilometrová kolona. V opačném směru u Brna od Prahy se zbrzdíte mezi 194. a 196. kilometrem. V Praze v Bubenečském tunelu na vjezdu u Troji stojí nepojízdné vozidlo a do kolony se dojíždí už v Davidském tunelu. Další porouchané auto máme hlášené v Dobříšské před Barandovským mostem ve směru z centra. Do kolony se dojíždí v tunelu Mrázovka. A ještě na Liberecké ve směru do centra je provoz omezený do jednoho pruhu a je tam kilometrová kolona. Tím se loučíme s hlavním městem. Na D4 na 25. kilometru ve směru od Strakonic na Prahu stojí porouchaný osobák a na Ústecku v Trmicích v Tyršově ulici bourala dvě osobní auta. To je z dopravy všechno. 605 222 007, to je číslo naší dopravní centrály. Kdyby něco, můžete se ozvat nebo samozřejmě nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci. Já Lenka Haluzová přeju šťastnou cestu, loučím se pro dnešek a budu se moc těšit zase zítra. Po 14. hodině s vámi bude Zdeněk Sekanina.

0: Krásné sobotní odpoledne z Rádia Impuls je 16. května v Rožmberku nad Vltavou. Prší a je 7 stupňů. Nepodepsaná zpráva, tak pište i vy na 605 222 007, jaké máte počasí. Jinak zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno a později také déšť. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia.
1: Víkend s Rádiem Impuls.
2: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Brčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Policie v Praze rozdala pokuty za desítky tisíc. Soud pouští zloděje Lepky na svobodu. Golmana dostála, zastavila vstupní prohlídka. Se zprávami ve dvě je tu Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Policie v Praze rozdala pokuty za desetitisíce. V noci na dnešek totiž probíhal rozsáhlý zátah zaměřený na řidiče, při kterém policisté obou straně uzavřeli část pražské magistrály v ulici 5. května. Při kontrole více než tisícovky vozidel přistihli hned 7 opilých řidičů. Dalších 6 v sobě mělo drogy a 2 jezdili se zákazem řízení. Řidiči spáchali celkem 100 přestupků, za které na místě zaplatili 120 tisíc korun. Zloděj Lepky svaté Zdislavy je stíhán na svobodě. Soud v České Lípě totiž na 35-letého muže odmítl uvalit vazbu, jak žádal státní zástupce. Soud nevidí pro vazbu důvod. Jednání soudu bylo neveřejné, obviněný po ukončení jednání odjel v autě se svým obhájcem. Podezřelému hrozí až 8 let. Lepku ukradl v úterý, policie ho po několika dnech dopadla. Kriminalistům se při výslechu přiznal, že Lepku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Den otevřených dveří letiště v Náměšti nad Oslavou dopoledne zahájili stíhačky. Po strojích JAS-39 Gripen se do vzduchu dostali i vrtulníky. První zájemci o prohlídky letecké i pozemní techniky do vojenského areálu přicházeli už okolo 9. ráno. Neodradilo je ani chladné počasí a déšť. Přilákala je možnost vidět leteckou i pozemní techniku české armády i jejich spojenců. Kromě Španělska na ně dorazili i zástupci slovenské armády. Náměstí Míru v Plzni získá novou podobu. Teď funguje hlavně jako průchozí prostor. Přibude například kavárna anebo vodní prvky.
4: Náměstí Míru na Borech lidé procházejí od tramvaje na Klatovské třídě k blízké poliklinice, střední škole nebo areálu nemocnice. Město vyhlásilo soutěž se zadáním, aby na prostoru mohli trávit víc času. Teď vybralo návrh týmu, za ním stojí i zkušený architekt Leffler. Přibude zeleň, kavárna se zelenou střechou, vodní prvky i herní pro nejmenší děti. Tyto podněty dávali i samotní Plzeňané. Změny v ceně do 100 milionů korun by se měly odehrát v nejbližších letech. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
3: Nejméně 8 mrtvých a 25 zraněných, taková je tragická bilance srážky nákladního vlaku a autobusu v thajském Bangkoku. Autobus zachvátil požár, uvedla agentura Reuters, která se odvolává na záchranáře a policii. Příčina nehody se vyšetřuje. Brankář Lukáš Dostal má smůlu. Hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Po vyřazení Dax z playoff NHL totiž neprošel vstupní lékařskou prohlídkou. Po dnešním rozbruslení národního týmu před večerním utkáním se Slovinskem to uvedl generální manažer Jiří Šlégr. Na soupisce jsou zatím nadále zapsaní jen Kořenář s Pavlátem. Možností stále zůstává přílet Jakuba Dobeše z Montrealu. Fotbalová Sparta zůstala za očekáváním. Druhou sezonu po sobě totiž nezíská ligový titul. Na záda se znovu dívá mistrovské Slávii, která ve středu 2 kola před koncem nadstavby obhájila celkové vítězství. Místo předseda představenstva letenského klubu František Čupr proto sezonu nehodnotí jako úspěšnou.
5: Bohužel jsme vypadli brzo i v poháru, to znamená, skončíme jednoznačně bez trofeje. Možná jediné, co by nám mohlo trochu vrátit radost, by bylo, kdybychom zvládli v další sezóně předkola v rámci Ligy mistrů a dostali se do ligové fáze.
3: Sparta v ligové tabulce zůstane jistě na druhém místě. Díky tomu si zajistila start ve třetím předkole Ligy mistrů. Do milionářské soutěže se bude muset prokousat přes 2 soupeře. Mistrovská Slavia má díky titulu jistou účast v základní skupině. Zprávy končí 4 minuty po 14. a na Impulzu vysílá Zdeněk Sekanina.
0: Krásné odpoledne všem. Za nějakých 10 minutek se vydáme na

0: slavný pochod Praha Prčice. No a také bych chtěl, abyste mi psali i vy třeba, jak moc jste zvyklí chodit, kolik jste ušli nejvíc a tak dále.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Na Radio Impuls, za chvilku třeba kapela Tým. Já jsem sliboval, že se vydáme na pochod Praha Prčice a to právě teď učiním, protože tam máme našeho reportéra Michaela Ransdorfa. V nohách už má asi 30 kilometrů. Mišáku, ahoj, povídej, jak to jde?
1: Ahoj, Zdendo. Právě teď jsme přišli do cíle pochodu Praha Prčice, teda alespoň té trasy z Olbramovic do Prčic. Jsme úplně v Prčicích s mým kamarádem Matoušem, se kterým tady teďka jsme. Teď tu přicházím zrovna ke stánku, kde dostanu, co tady vlastně dostanu, mám tu takovou, dobrý den.
2: Dostanete tady razítko, že jste došli do cíle, horálku a botičku.
1: Tak děkuju moc. Já jsem právě teda tím pádem teď zvládnul 35-kilometrovou trasu. Už mi úplně dřevění nohy, už o sobě moc nevím, ale jsou v Prčicích tady na náměstí, je to plné stánků, hemží se to tu lidmi, je tu hlava na hlavě, spousta dobrovolníků, teď jste mohli slyšet jednu z tady z dětských dobrovolnic, kterou jsem domluvil krátce před vstupem tady, opravdu nám to vyšlo na vteřinu přesně, že jsme teď v éteru a zrovna jsme s kamarádem přišli do našeho cíle, takže 35 kilometrů za námi.
0: Skoro to vypadalo, že mluvíš s městskou strážnicí, která ti nabídla botičku, zkus jí popsat. Předpokládám, že půjde o nějaký suvenýr nebo věc na paměť.
1: Tak. Je to plastová taková plochá botička s troškou dávkou fantazie. Kdybych na to přilepil magnet, dá se to dát na ledničku. Je to prostě taková destička, na které je napsané, je hnědá, na které je napsané pr. Aha.
0: Nepokračuj,
1: a Prčice. To pr je tam pouze jednou, jsou to velká písmena, jsou to první dvě písmena, která spojují začátek i konec té trasy, kterou jsem teda já neabsolvoval, těch 70 kilometrů toho hlavního, té hlavní štreky jsem nedal, ale teď už si teda...
0: Pro nás je vítěz, Mišáku, ještě mi prosím tě řekni, jak vypadal tvůj trénink. Trénoval jsi vůbec, anebo ses nechal zaskočit a už 35 kilometrů tě totálně zbořilo?
1: No, netrénoval jsem, byl jsem letos zatím na jednom čundru a dost se to na mě podepsalo, jo, takže zdřevěněné nohy, trápí mě tříslo, trápí mě koleno, jedno z kolen, které mě trápí od dětství, takže mám toho teď už víc než dost a doufám, že tady ještě dojdu k autobusu, který mě doveze na vlak a zpátky domů do Prahy, že to nějak ještě přežiju.
0: Ale jestli chceš, abych tě uklidnil, tak neboj, zítra to bude ještě horší, takže si užívej jenom tyhle ty bolesti. No a moc díky za report z tohohle výšlapu, dobře dojdi a pozdravuj všechny kolem sebe, měj se hezky, ahoj.
1: Tak jo, ahoj.
3: Pryč DPH, pryč DPH.
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
7: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: Radio Impuls, za chvilku kapela Jelen, všude zdejší. Jestli je něco všude zdejší, tak v Radio Impuls peníze, protože tady jsou. My jsme rádio plné peněz. Věřte mi, mohu to jen a jen potvrdit a peníze vám chceme dávat. Ve hře Halo, tady Impulsovi, už v pondělí si o ně můžete říct těmi krátkými třemi slovy. Halo, tady Impulsovi. Za to máte 10 000. Pěkná částka, ale vy je můžete nechat hezky rozmnožit na našem výherním kole, kde je dvojnásobek, trojnásobek, ale také Betano jackpot, který skrývá 100 000 korun. To můžou být peníze za tři slova, pakliže se ale přihlásíte do hry. Učiňte tak zdarma na našem webu impuls.cz nebo ve žluté aplikaci a činit tak můžete každých 5 minut, protože je to zadarmo a výrazně tím zvyšujete své šance. Tak hodně štěstí!
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Ohledně v sobě máš Karel Gott v Impulzovic krabičce už za malou chvilku. My tady na rádiu Impuls máme našeho reportéra Václava Komárka. No a ten má zase pod paždí všechny svodky a kuriozní policejní případy tohoto týdne.
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den. Muž z Jirkova na Chomutovsku ukradl zaparkovanou škodovku v hodnotě 300 tisíc korun. Pak vyrazil do Žadce a pokoušel se jí nabídnout náhodným kolemjdoucím. Chtěl za ní 15 tisíc. Škodovka v sobě ale měla zařízení, díky kterému jí policisté zanedlouho našli. Zloděj může skončit až na 5 let za mřížemi. Míříme do Zbraslavy na Brněnsku za ženou, která koukala k sousedům a uviděla, že na jejich střeše stojí cizí muž. Přepojujeme na policistu Petra Valu.
3: Muž byl nejprve vulgárně agresivní a začal strhávat střešní krytinu a házet tašky po policistech i zdravotnicích.
2: Muž na střeše zůstal několik hodin, nakonec uklouzl a spadl na předzahrádku. Nic vážného se mu nestalo, policisté ho zadrželi. Žena z Třebíčska se zamilovala do falešného Pala Habery. Na populárního slovenského zpěváka si hrál internetový podvodník, který důvěřivou paní okouzlil natolik, že z ní vylákal zhruba 44 tisíc korun. Žena pojala podezření ve chvíli, kdy se s ní falešný Habera už po několikáté odmítal sejít. Své peníze už pravděpodobně nikdy neuvidí. A nakonec míříme do Klimkovic na Ostravsku za bobrem, který měl hodně špatnou náladu. Nejprve se dostal k rybníku na soukromém pozemku a napadl psa i jeho paničku a poté se vyšlápl i na přivolané policisty. Ukázal se totiž jako zkušený vodní taktik a uplaval jim neznámo kam. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Radio Impuls, zlatá česká klasika. My se za malou chvilku vydáme na D1 a také dálnici D11, to pochopitelně v dopravě 007, odteď za 2 minutky.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Kraselnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
4: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
1: Vařte jako myšulini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru od Brna na Prahu. Před omezením na 105. kilometru se vytvořila kilometrová kolona v opačném směru u Brna od Prahy. Se zbrzdíte mezi kilometry 194 a 196. V Praze na Liberecké ve směru do centra je provoz omezen do jednoho jízdního pruhu, tam je asi kilometrová kolona. No a sliboval jsem také D11, takže na 73,5. kilometru směrem od Hradce Králové na Prahu se stala dopravní nehoda. Místo je průjezdné bez zdržení, ale možná jenom zatím rozhodně nezastavovat, nepořizovat fotografie a nezdržovat. Dejte nám vědět, jak se při sobotě 16. května jede vám. Hlásit to můžete do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: 50 až 100 tisíc korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Zloděj chtěl lebku Zdislavy pohřbít ve vodě. Trumpovi se příliš nepovedla cesta do Číny a naši hokejisté si brousí zuby na Slovinsko. Jsou tu zprávy ve tři a s nimi Vladimír Vokál.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy zůstane zatím na svobodě. Okresní soud v České Lípě totiž rozhodl, že na 35-letého obviněného neuvalí vazbu. Podle policie ukradl muž relikvii proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a chtěl ji soukromně pohřbít. Lebku zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl už včera potopit do řeky nebo do jiné vody. Policie ho zadržela ve čtvrtek a za krádež, výtržnictví a poškozování cizí věci mu hrozí až 8 let. Vězení. Už i Slovensko má obavy z náletu ruských dronů poblíž hranic s Ukrajinou. Prezident Pellegrini proto žádá rychlé posílení pravomocí vojáků. To vše proto, aby mohli efektivně zasahovat proti létajícím strojům.
4: Veliké znepokojenie nad ruskými útokmi na západnú Ukrajinu blízko hranic Slovenska vyjadril dnes aj premiér Robert Fico. Priznal, že drony útočili veľmi blízko a musíme byť opatrní. Zároveň si želá, aby čo najskôr došlo k prímeriu. Bezpečnostná rada sa zvolá, ak dôjde k ohrozeniu Slovenska. V prípade ďalšieho útoku sa znovu zatvoria všetky hraničné priechody s Ukrajinou. Tá na teraz sa dokáže drony v elektronickom boji zostreliť alebo vyradiť. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Trump z Číny odjíždí s rozporuplným výsledkem. Americký prezident po jednání se Xi Jinpingem oznámil jedinou větší dohodu. Jedná se o nákup 200 letadel společnosti Boeing. Kritiku ale vyvolali Trumpovi výroky od Tchaj-wanu. Prezident obvinil ostrov z krádeže amerického čipového průmyslu a označil to za složitý problém pro Spojené státy. Americká strana navíc po summitu vůbec nezmínila Ukrajinu ani další podporu Tchaj-wanu. Podle expertů tak dvoudenní schůzka nepřinesla zásadní průlom v obchodě ani v bezpečnostních otázkách.
0: S Impulzem na hokej.
3: Naše hokejisty na mistrovství světa žene velké množství českých fanoušků. Do Švýcarska jich dorazili až 4 000. Pokračuje zpravodaj webu iDnes.cz.
5: Čeští fanoušci hned v první den mistrovství světa ve Friburgu ukázali, že patří mezi ty nejlepší, co hokej svět vůbec nabízí. Neodradili ani vysoké ceny, které tady ve Švýcarsku panují, ať už za samotné vstupenky, tak hlavně za občerstvení. Přece jen pivo za 180 korun nebo klobása přes 200. Nejsou úplně ceny, na které jsou z Česka zvyklí, ale očividně jim nějak nevadí. Pro Rádio Impuls, Jakub Hromada, iDnes, Friburg.
3: Moc díky, no a naši hokejisté uzavřeli soupisku pro mistrovství světa. Trenéři dnes dopsali obránce Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Poslední místo zůstává pro brankáře Petra Kváču. Vedení reprezentace zároveň potvrdilo, že už nečeká na další posily z NHL. Do týmu nakonec nepřijede ani obránce Radko Gudas, který po zranění dlouho nehrál. Češi tak pokračují se sestavou, která do šampionátu vstoupila včerejší výhrou 4-1 nad Dánskem. Dnes čeká náš tým souboj se Slovinskem. Zápas skupiny B začíná krátce po 8 a na Impulzu se výsledek dozvíte dřív než ostatní.
6: Krásné odpoledne vám, 3,5 minuty po 15. hodině přeje teď Zdeněk Sekanina. Ptáme se vás, jestli chodíte rádi pěšky a kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali. Pište!
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: S vámi je Radio Impuls, za chvilku třeba kapela Krištof, na viděnou. My se vás ptáme, jestli rádi chodíte, napsala Eva, pěší turistiku mám moc ráda, překvapivě jsem ráda chodila už jako dítě i teenager, oficiálně pochodcem, ale absolvovala pouze dvakrát, což byl pochod Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého z Bučovic, měl 30 kilometrů, jinak chodíme s rodinou po horách nebo sama po okolí, 10 až 12 kiláků není problém a po těch horách nebo delších výletech je to i do těch 30. Asi nejlepší je průběžně odpočívat, kochat se výhledem, doplňovat energii, užívat si přírodu. Moc díky, tak jak to máte vy? Napište nám, jestli rádi chodíte pěšky, kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se třeba úplně neodrovnali a kde jsou podle vás ty nejkrásnější výšlapy a třeba i výhledy. Pište nám na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace Rádi a Impuls.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr s oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Radio Impuls už po 59. se dnes koná tradiční pochod Praha Prčice a tak se vás ptáme, jestli chodíte rádi pěšky, jestli jste třeba šli někdy nějaký dálkový pochod a kolik takhle zhruba těch kilometrů zvládnete, aby to na vás nemělo úplně negativní zdravotní vliv třeba druhý den, abyste se vůbec postavili. Kromě toho, že nám píšete na WhatsApp 605 222 007, také nám nahráváte vzkazy do žluté mobilní aplikace.
1: Tak já jsem šel nejdelší pochod v životě, 30-kilometrový pochod na vojně s plnou polní a ještě jsme se střídali, vlastně jsme tahali vysílačku těžkou, no a každých 30 kilometrů stála Tatra a kdo už nemohl, tak šel do Tatry. Takže po 10 kilometrech půlka pryč, dalších 40% té druhé půlky vypadlo po 20 kilometrech a nás došlo 10 do cíle, 10%. A dostali jsme všichni za to opušťáky. Takže byla to ve finále sranda a bylo horko, šílený horko. Přeju hezký den.
0: A já myslím, že to je přesně ten důvod, proč už se asi do konce života nikdo z nás, co máme podobnou zkušenost, nepodíváme s láskou na takzvané Kanady. Pro mladší ročníky to byly takové ty těžké černé, možná dřív ještě hnědé boty, ve kterých my vojáci museli pochodovat. Moc díky, pište i nahrávejte vy ostatní, těším se na vaše příspěvky.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
5: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická aréna v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul, zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Generálním partnerem MOL Cupu je společnost MOL.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Boty proti lásce Ivon Přinosilová už za chvilku v Impulzovic krabičce. Teď při sobotě 16. května prostor pro dobrý skutek.
1: Dobrý skutek neutek.
0: Dnes se podíváme na příběh maminky Soni, která sama vychovává tři děti. V nedávné době jí lékaři diagnostikovali rakovinu prsu. Kvůli rozpadu vztahu a špatné finanční situaci se navíc musela odstěhovat do provizorní letní chaty. Ta ale není uspůsobená na celoroční bydlení. Maminka Soňa se skrze sbírku na Doniu snaží dětem zajistit bezpečný a klidný domov. V poslední době navíc podstoupila náročnou léčbu, chemoterapii, operaci i radioterapii. Sbírku s názvem Maminka tří dětí v léčbě rakoviny prosí o pomoc se zajištěním domova. Najdete na donio.cz. Moc díky, že pomůžete.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Pořadem v Kolte jdeme i dál na rádiu Impuls. Za chvilku nás čekají dopravní informace. Uzavřená je po nehodě osobního auta D11. Jestli chcete vědět, kde přesně, buďte s námi za minutku.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení. Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Zdravíme na silnice, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je po nehodě osobního auta D11 na 74. kilometru ve směru od Jaroměře na Prahu. Z dálnice sjíždějte na exitu 76. V Havlíčkově Brodě v Humpolecké ulici u křižovatky s ulicí Na Bojišti havarovalo osobní auto s nákladním. Přesouváme se na D1 ve směru od Brna na Prahu. Se před omezením na 105. kilometru vytvořila asi kilometrová kolona. V Praze v Liberecké ve směru do centra je provoz omezen do jednoho pruhu, tam je asi také kilometrová kolona. No a ještě D6 na 5,5 kilometru směrem od Karlových Varů na Prahu stojí odstavené osobní auto, dejte si tam prosím pozor. Dávejte pozor po celé České republice a kdybyste měli cokoliv říct k dopravě 007, namluvte to do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo volejte 605 222 007.

vámi je Radio Impuls, dubí u Teplic, krásně svítí sluníčko, 15 stupňů, nepodepsaná zpráva moc díky Nina z Olomouce hlásí 11, ale že zase celý den prší. No tak dejte nám vědět, jak to vypadá u vás s počasím na 605 222 007. A teď už meteorologové se zítřkem, v Čechách bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačnost, ojediněle i nějaká ta přehánka. No a na

0: Biznis kolem fotovoltaik má další průšvih. Česku nehrozí zavlečení eboli do země a roste zájem o fotbalové zájezdy do Mexika. Jsou tu zprávy ve čtyři a s nimi Vladimír Vokál.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Miliardové dotace na solární elektrárny budí podezření. Investoři podle webu iDnes.cz staví místo jedné velké elektrárny několik menších projektů, a to těsně pod limitem 1 MW. To vše proto, aby dosáhli na podporu z modernizačního fondu. Státní fond životního prostředí přiznává, že účelové dělení projektu je zakázané, ale velmi těžko se to prokazuje. Od roku 2021 šly na podobné projekty po celé republice miliardy korun a nejvyšší kontrolní úřad už upozornil na koncentraci dotací u několika velkých hráčů. Část podnikatelů a aktivistů teď podle informací iDnesu zvažuje trestní oznámení. Předporodní rodičovský příspěvek bude zřejmě mít pevnou částku. Podle sněmovny to má být 15 000 korun. Cílem je zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu. Novelu podpořila koalice i opozice, a to kromě Topky a hnutí STAN. Poslankyně starostů Pavla Pivoňka-Vaňková upozornila na nedostatečnou flexibilitu návrhu a popisuje konkrétní příklad z praxe.
2: Žena, která neporodila v kalendářním měsíci plánovaného porodu, ale ten porod bohužel se přesunul do toho druhého měsíce. Tím pádem jeden měsíc vypadává podpora.
0: Rodičovskou bude moci stát poskytovat 2 kalendářní měsíce před očekávaným dnem porodu od ledna příštího roku. Novelu teď dostane k posouzení také Senát. Krušnohorci mají výhrady k nové těžbě. Po sporech o litium na Cínovci a Živec v Potůčkách je dalším sporným projektem kamenolom v Jindřichovicích.
3: Postoj místních je všude stejný, strach z dopravy a obavy o přírodu, hlavně o vodu. Krušnohoří, které bývalo historicky centrem těžby, ale nové projekty potřebuje. Bez surovin nebude rozvoj a oblast zůstane chudá. To je také hlavní argument společnosti České štěrkopísky, která chce u Jindřichovic otevřít kamenolom. S místními ani radnicí ale schodu nenašla. Končí přitom termín pro podání připomínek na karlovarské hejtmanství. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Ebola v Kongu dál zabíjí desítky lidí. Africké centrum pro kontrolu nemocí hlásí už 65 mrtvých a dalších zhruba 250 pro podezření na nákazu. Čeští hygienici ale považují riziko zavlečení viru do Česka za nízké. Lidem po návratu z rizikových oblastí ale doporučují 3 týdny sledovat zdravotní stav a při potížích nejdřív zatelefonovat lékaři. Ebola se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením, horečkou, zvracením a bolestí svalů. Může mít až 90% úmrtnost. No a naši fotbalisté míří na šampionát v Americe a po postupu reprezentace výrazně narostl zájem o letenky do Mexika i Spojených států. Cestovní kanceláře totiž hlásí větší poptávku po speciálních fotbalových zájezdech. Fanoušci nejvíc chánějí cesty do Mexika, kde Češi odehrají 2 zápasy základní skupiny. Národní tým čeká na šampionátu Korea, Jihoafrická republika a domácí Mexiko. Turnaj začíná 11. června a hostí ho vedle Mexika také Spojené státy a Kanada. Dobrá zpráva přichází z D11. Na 74. kilometru ve směru od Jaroměře na Prahu se podařilo nehodu odsunout ke krajnici a kolona se tam pomalu rozjíždí. Držíme palce.
4: Zprávy jsou za námi, a to přesně 4 minuty po 16. hodině. Hezké odpoledne přeje Zdeněk Sekanina. Ptám se vás, co vy a dálkové pochody? Chodíte rádi pěšky? Pište mi za chvilku vaše příspěvky, teď už kabáti.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklo. A co když

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: Na Radiu Impuls jsme s vámi, kapela Turbo, Láska z pasáží, předtím Phil Collins, no a předtím příspěvky. My se vás ptáme, jestli chodíte na nějaké dálkové pochody, jestli chodíte rádi pěšky. Napsal Lukáš, že denně zvládne klidně 15-20 kilometrů, ale doplňuje, že opravdu každý den a že je to jeho velká láska, že je to opravdu věc, která ho nesmírně naplňuje. Moc díky, napsala také Pavla a píše, je mi 60 let, chodím pochod Praha Prčice a vždycky je to velká zábava, radost se spoustou priba lidí, moci to vždycky užíváme, za mě to nej. No tak já doufám, že Pavla nechyběla spolu se svou partou na dnešním pochodu Praha Prčice, no a vás se ptáme na to samé, chodíte, kolik ujdete a kde jsou třeba nejkrásnější výšlapy, eventuálně i výhledy. Pište nám na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrávejte do žluté mobilní aplikace.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Na Radio Impuls se budou opět rozdávat peníze hned po víkendu v pondělí. Halo, tady Impulsovi 10 tisíc za heslo, 20, 30 tisíc nebo 100 tisíc na našem výherním kole, více na našem webu Impuls.cz, kde se můžete také zdarma do hry přihlásit.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Nejenom diesel nebo benzín voní autoimpulzy tady u nás na rádiu Impuls. Dnes to bude vonět možná i něčím jiným.
1: Autoimpulzy.
0: My se totiž podíváme na polní kuchyni. Jedná se vlastně o takový přívěs, který si vojáci můžou připojit k armádnímu vozidlu. Díky němu pak mohou být příslušníci armády nakrmeni třeba při cvičení v terénu. Speciální vozidlo prozkoumal náš reportér Tomáš Kabát.
2: Slyšíš syčení? Já totiž stojím právě teď u polní kuchyně, on je to takový přívěs, ve kterém vidím tři velké kotle a z toho tyčí komín. Vedle toho stojí četař Martin Šístek, který je ochotný mi k tomu něco říct. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak pojďte mě to popsat.
3: Tak hlejte, je to TK60, je to polní kuchyně mobilní, která se tahá za touto V3S-kou. Vlastně má to dva kotle jednoplášťový, to je na přípravu takových těch jednodušších jídel. Jeden dvouplášťový, tam je v tom glycerin. No, aby se to nepřipalovalo, takže to vlastně funguje něco jako papiňák trošku.
2: Co tam vaříte dneska?
3: Dělal se tam předtím gulášek, no a teďka se tam dělá čaj.
2: Otvíráme kotel. Tady je co?
3: Tady je právě ten čaj. Který se provaří, prostě dá se tam cukr, šťáva, citron a ostatní ingredience.
2: Čím si zatápíte v tomto kotli?
3: Prvotně se tam zatápí naftou. Je to vlastně splynovaná stlaková nafta.
2: Zajímavé, že to nesmrdí nějak tady.
3: No, nesmrdí, protože to jde do trysky, no a z toho to jde vlastně, do toho se udělá ten plamen a tím se to ohřívá všechno.
2: Jak dlouho to dokáže třeba žhnout?
3: Dokud nedojde nafta.
2: Tak to je na jak dlouho máte zásoby?
3: Ne, vydrží to tak 3-4 hodinky.
2: Funguje to tedy jenom na naftu?
3: I na to dřevo to funguje právě.
2: Takže je to záložní možnost, když dojde nafta?
3: Ano, přesně tak, dojde nafta, vyndá se hořák a jede se na dřevo.
2: Vidím, vedle toho je taky nějaká skříňka.
3: Uvnitř jsou právě tady ty komíny různý, nářadí, nádobí je tam nějaký, teďka to momentálně není, ale má tam být prostě nějaká ještě příslušenství té kuchyni.
2: A je polní kuchyně něco, co se jako běžně používá v těch dnešních armádních podmínkách?
3: No, zatím ještě jo, ale náhrada už je.
2: Polní kuchyni nám právě představil četař pan Martin Šístek. Díky, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: A hezký den vám přeje i Tomáš Kabát.
1: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV MyStation. Osvěžte se netradiční ledovou kávou Viva. Zastavte se na čerpací stanici OMV a objevte nové ledové kávy s originálními příchutěmi. Navíc s aplikací MyStation teď platí akce 5+1 zdarma. Více na www.omv.cz.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Zlatá česká klasika, střídat ji budou dopravní informace z D1 nebo z Prahy, také z trasy Žatec, Plzeň, a to za půl druhé minutky tady u nás na Impulzu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Olga Lounová.

0: Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru od Brna na Prahu. Se před omezením na 105. kilometru vytvořila menší kolona. V Praze v Liberecké ve směru do centra je provoz omezen do jednoho pruhu. Je tam kilometrová kolona. Na trase z Žatce směrem na Plzeň před Blšany havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranné složky, včetně vrtulníku. Projíždí se jedním jízdním pruhem. V Chomutově v Mostecké ulici u křižovatky se Sluneční komplikuje provoz dopravní nehoda. No a na trase z Turnova směrem na Liberec na výjezdu z Jeřmanic havaroval motorkář. Dejte si tam pozor. Jezděte podle předpisů, nejlépe s úsměvem. No a kdybyste měli co doplnit k dopravním informacím, tak to udělejte. Namluvte vzkaz do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: S vámi je Radio Impuls. Zítra nás čeká polojasno až skoro jasno, ovšem jenom v Čechách. Během dne tam přechodně přibude i oblačnost a ojediněle přeháňka. Na Moravě a ve Slezsku ale bude zataženo až oblačno. A nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia.
1: Víkend s Rádiem Impuls.
2: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Brčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Brna stojí rychlíky kvůli sraženému člověku. Možná známe identitu muže odpovědného za otrávené přesnídávky a rozhoduje se, kdo zůstává.

0: Obyvatelé Benešovic na Tachovsku odmítají chystaný kamenolom. Momentálně proti němu podepisují petici. Lidé se nejvíc bojí o kvalitu vody, ale také prašnosti, navýšení provozu na silnicích i hluku.
1: Petici proti plánovanému kamenolomu už podepsalo téměř 700 lidí. Obyvatelé Benešovic i nedaleké Prašky tvrdí, že si vzali hypotéky a postavili domy proto, aby žili v klidu, což by s těžbou živce plánovanou na 30 let padlo. Kvůli ochraně vodního zdroje s případnou těžbou nesouhlasí ani další obce, včetně Stříbra. Na příští týden chystá krajský úřad veřejné projednání, a to distanční formou. Kraj také vyčká na nezávislý odborný posudek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Benešovice.
0: Otrávené dětské přesnídávky v Rakousku mají novou stopu. Policii pomohl bývalý šéf rakouských tajných služeb, který při vyšetřování vytipoval 39-letého Slováka. Muže propojili s případem rodinné vazby na místa, kde se otrávené skleničky objevily, tedy Rakousko, Brno a také Slovensko. Podezřelého usvědčuje i analýza vyděračského dopisu. Podle znalců ho psal člověk slovanského původu. Muž je teď ve vazbě a obvinění stále odmítá. Hamás přišel o svého hlavního vojenského velitele v pásmu Gazy. Izraelská armáda tvrdí, že při pátečním náletu zabila šéfa ozbrojeného křídla hnutí Izadína Hadáda, kterého označuje za jednoho z organizátorů útoku na Izrael ze 7. října 2023. Podle palestinských zdravotníků při útoku zemřelo nejméně 7 lidí, včetně ženy a dítěte. Izrael tvrdí, že Hadád měl na starosti útoky proti izraelským civilistům i držení rukojmích v pásmu Gazy. Celkem 4x se jde dneska v první lize od 5 na fotbalové stadiony. Třeba v Ostravě hraje ve skupině o udržení Zlín a podle Jana Čady jde pro domácí o existenční zápas. Honzo, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne přeji, ano, pro domácí je to existenční zápas, také od první minuty útočí, ale ani případná výhra ještě nemusí být spásou, stav je tedy po necelých 2 minutách 0-0. Tady v Ostravě v dalších utkáních Teplice Dukla, to bude velmi důležité i pro ostravský Baník, Slovácko Mladá Boleslav, tam o tolik nejde, řekněme, v tom utkání, to je skupina o udržení, a v dalším dnešním utkání hostí Karviná, Sigmund Olomouc, ve finále skupiny klidu, skupiny střed, skupiny o umístění. Jančada, Rádio Impuls, Ostrava.
3: Krásné odpoledne, 3,5 minuty po 17. hodině přeje Zdeněk Sekanina. My se za hokejem podíváme za nějakých 10 minutek. No a teď už skvělá muzika, Xindl X, Popelka.
4: Rádio Impuls, radost ze života. Rádio.

se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: S vámi je Radio Impuls, za chvilku Queeni, potom kapela Shalom, no a co nás teď zajímá nejvíc?
1: S Impulsem na hokej.
0: Fanoušci českého sportu zase žijí hokejem. Naši reprezentanti své tažení na mistrovství světa odstartovali výsledkem 4-1 z Dány. Ledovým sportem ale ožilo celé Švýcarsko, jeho hostitelské město Fribourg. Není z největších, ale má co nabídnout.
2: Kam se jako turista vydat, pokud mám ve 40-tisícovém Friburku času nazbyt, to v Impulzech Honzy Benešovského radila Alena Koukalová z klubu Přátel Švýcarska.
3: Je tam krásná katedrála svatého Mikuláše, kašna a místo, kde žil Jean Tengely, což je takový ten umělec, který zpracovával různé odpady a hlavně kovové díly a vytvářel z toho kašny. Kdo má rád techniku, tak je tam lanovka, protože to město je v několika úrovních nad řekou.
2: A na co se mimo kluziště těší samotní fandové? Zeptal jsem se toho, který si říká Fantomas.
4: Tak na fanoušky, protože tam vím, že tam budeme v takovém tom klubu, kde jezdí takových 30 lidí, který jezdí hodně dlouho už, a nevím, některý přes 20 let. Na fanzónu, pokud tam bude nějaká slušná.
2: A z Friburku se dá taky efektivně výletit. Poblíž je několik krásných jezer, anebo třeba pohádkové město Bern. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: No a doufám, že se těšíte ve 20:20. Dnes nastoupíme v základní skupině proti Slovinsku. Vy můžete tento zápas sledovat na TV Tip Sport a také si můžete tipnout, vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci Tip Sportu. Aktuální kurz na vítězství Česka je v tuto chvíli 1:10. Noví hráči obdrží 1000 korun jen za registraci u Tip Sportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IHF v ledním hokeji.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: S vámi je Radio Impuls za českou muziku. Všechno je v pořádku opět a Radeček už za malou chvilku. Vy, kteří jste s námi byli ve vysílání včera, tak víte, že Tomáš Klus přímo ve studiu Radia Impuls oslavil, krásně oslavil své 40. narozeniny. Spousta gratulantů, skvělí lidé, skvělí hosté, skvělí umělci, Eva Farna, Tomášova žena Tamara s dětmi, tady byla Věra Martinová, Jiří Kučerovský, no a pak přišlo také jedno velice speciální přání. Od koho? To si poslechněte.
1: Tady to je speciální narozeninový pozdrav pro Tomáše. Pouštím to záměrně před vámi, paní Věro, protože vy toho pána budete taky dobře znát.
2: Ahoj, Tomáši. Chtěl jsem ti vzletnými slovy popřát to, co se přeje, ale pak mi došlo, že to nemá smysl. Já to řeknu divně, ale ty už jsi to, co bych přál někomu, když jdu přát. Kdybych ti měl něco popřát, tak asi zdraví tobě i celý rodině. A věř, že vím, o čem mluvím. Potom bych ti chtěl říct, to jsou takový citlivý slova, který se těžko říkají. Prostě tě mám rád a hodně. Honza.
1: Honza Nedvěd! Jako gratulace, Tomáš plný emocí, bylo to velký, děkujeme.
3: To je strašná rozbíječka, ale tohle ne, až
1: nezlob
3: není,
1: se na nás.
3: To až není trošku fér.
1: To se tak někdy děje.
3: Ale jsem za to strašně šťastný, protože wow, děkuju.
0: Tomáš Klus, jestli jste neviděli, říkala, že to je rozbíječka, jestli chcete vidět, jak to myslel, tak se podívejte na sociální sítě Radia Impuls, protože tam to uvidíte se vším všudy. Krásný, dojemný okamžik. No tak takhle jsme si tady žili v pátek, no a teď už míříme zase za muzikou. Za chvilku, Radečci.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Je víkend a proto do studia Rádia Impuls přichází náš tiskový mluvka. No je to legenda.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Přeji vám pohodovou sobotu, přátelé. Tak co, už jste to slyšeli? Co? No přece to, že k nám na Impuls přijde příští týden kapela Jelen. Ve vysílání budou v úterý po 10. hodině, tak si to rozhodně nenechte ujít. A když už to víte, pojďme na vaše dnešní zprávy. Pan Mirek ze Zlína mi píše, že by na Impulzu někdy moc rád slyšel kapelu Rammstein, tak jestli mu ji můžeme zahrát. Pane Mirku, představa, jak po Helence Vondráčkové najednou zazní Rammstein, mě tedy docela pobavila, to jo. Ale obávám se, že větší část našich posluchačů by tak široké hudební spektrum nejspíš neocenila, promiňte. Ozvala se také paní Dana, kterou zajímá, jak to naši ranní moderátoři dělají, že jsou už brzy ráno tak plní energie. Milá Dano, dobrý den. Ano, Klárka s Honzou opravdu vstávají velice brzy, až je to skoro na medaili, ale co se jejich ranní energie týče, na to máme na Impulzu už léta jednu tajnou speciální technologii. Říká se jí káva. A na mail mi přišel také vzkaz od Martiny, jestli náhodou nemáme nový web, že vypadá jinak. No, milá Martino, náhodou máme. Naše webovky jsou nové, přehlednější a najdete na nich snad všechno, co se Impulzu týká, včetně registrace do hry Halo tady Impulzovi. Tak šup šup, běžte se tam podívat, no a my se uslyšíme zase zítra. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Zlatá česká klasika, střídat ji bude Bon Jovi za chvilku a Petra Janů za českou muziku. Problémy na Orlicko-Ústecku, také na trase z Mladé Boleslavy na Mělník, to v dopravě za 2 minuty budu konkrétnější.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na raní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Pracovnici 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
4: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Zdravíme na silnice, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na Orlicko-Ústecku. Na příjezdu do Nových Hradů směrem od Příluk bouralo osobní auto s autobusem. Na trase z Mladé Boleslavy směrem na Mělník na výjezdu z Vysoké Libně se srazila 2 osobní auta. No a podobnou nehodu vidíme také na Chrudimsku, v Hlinsku, v Reslově ulici u křižovatky se Šafaříkovou. No a končíme v Praze, v Liberecké, ve směru do centra je provoz omezen do jednoho jízdního pruhu a je tam téměř kilometrová kolona. Tak co vaše trasa? Kolona? Hlídka? Nebo nehoda? Dejte vědět ostatním motoristům, namluvte to do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a nebo nám volejte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem.

0: Radio Impuls v hlavní roli opět členové meteo týmu, tedy lidé, kteří nám posílají informace o počasí. Ve Žďáru nad Sázavou 9 stupňů a občas se objeví sluníčko, napsal Vítek. No a když se podíváme na Moravu, tak v Opavě 11 stupňů a občas také prší. To je zpráva od Tomáše. Moc díky, pište i vy ostatní, jaké máte počasí. No a teď už zítřek pohledem meteorologů v Čechách. Polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačnost a ojediněle přehánka, a na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno a později také s deštěm. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Pachatel protestoval proti vystavování lebky Zdislavy bez těla. Středočeské Vrančice odmítly větrníky a Keporka Ktymi skutečně uhynul u Dánska. Jsou tu zprávy v 6 a s nimi Vladimír Vokál.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Policie dnes vystýchala zloděje lebky svaté Zdislavy. Muž v týdnu ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. 35-letý pachatel tvrdí, že chtěl hlavně protestovat proti zacházení církve s ostatky patronky, a to hlavně proti oddělení lebky od těla. Relikvii podle

0: že odstřel se na sídliště moc nehodí.
1: Takže jim umožníme zahnízdit v přízemném holubníku a potom se z těch hnízd odebírají vajíčka. Jednou za čas se jim třeba nějaké mládě nechá vylíhnout, protože oni by potom ztratili důvěru k tomu holubníku, ale dá se tímhletím způsobem výrazně během několika let snížit ten počet holubů.
0: Rozhovor se starostkou brněnského Nového Lískovce Janou Trápalovou nejen o holubech si poslechněte za 35 minut. Paní Trápalová je totiž sobotní ženou na radnici Rádia Impuls. V Rančice na Příbramsku odmítli větrné elektrárny. V místním referendu hlasovalo proti výstavbě přes 90% lidí. Obec přitom už dřív nabídku společnosti Pré na stavbu větrníků odmítla. Část obyvatel ale trvala na vyhlášení hlasování. Referenda se zúčastnili téměř 2/3 voličů, takže výsledek je platný a závazný. Podobně letos větrníky odmítli také lidé v několika dalších obcích ve středních Čechách. Příběh velryby Timmyho skončil smutně. Dánské úřady potvrdily, že uhynulý keporkak vyplavený u ostrova Anholt je právě Timmy, který několik týdnů bloudil Baltským mořem. Zvíře opakovaně uvízlo na mělčině u německého pobřeží a média i veřejnost sledovali snahy o jeho záchranu. Odborníci ale už dřív upozorňovali, že šance na přežití jsou malé. Timmyho tělo teď našli s připevněným sledovacím zařízením, které potvrdilo jeho identitu. No a Ostrava Zlín po prvním poločase 1-0 pro Baník. Jestli stále platí v utkání čtvrtého kola nadstavby první ligy o udržení skóre i v tuto chvíli, to ví přímo na stadionu Honza Čada. Honzo, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, ano, přestávka ještě pokračuje, takže je logické, že stav utkání je pořád 1-0. Ten gól padl už v 9. minutě, kdy si míč do vlastní branky nešťastně srazil hostující obránce Kopečný. Od té chvíle, nebo i do té chvíle, byli domácí na koni, najmě pak, když ve 20. minutě putoval za červenou kartu do kabin hostující Černín. Baník měl několik šancí, ale žádnou další už neproměnil, a tak tedy po 45 minutách vede opravdu 1-0. Jan Čada a Rádio Impuls Ostrava.
0: Díky a ještě další průběžné výsledky. Teplice, Dukla Praha zatím 0-0 a Slovácko, Mladá Boleslav 0-2. A ještě připojím výsledek playoff o umístění, finále Karviná Olomouc 1-1. Na Impulsu se výsledky dozvíte dřív než ostatní.
3: Hezký podvečer, přeje Zdeněk Sekanina. Máme 4 minuty po 18. hodině. Ptáme se, jestli chodíte rádi pěšky a kolik máte třeba rekord v chůzi. Pište za chvilku příspěvky.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Na Radio Impuls za chvilku Pavol Habera jediná. My se vás ptáme, jestli chodíte rádi pěšky, jestli jste třeba někdy šli dálkový pochod, to všechno v souvislosti s dnešním dálkáčem Praha-Prčice. No a také se ptáme, kolik kilometrů zvládnete za den. Píše Gábinka, že s přítelem nachodí denně i 12 kilometrů. Moc je to baví a navíc je to prý vidět i na váze, protože za 2 měsíce takhle prochodili 7,5 kilo a přítel dokonce ještě více. Tak velká pochvala, moc díky za tenhle příspěvek. No a napsala nám také Jana, mám 2 čuby, takže denně minimálně 10 kilometrů v kopcích, plus pro mě za dopoledne od 8 do 12 v průměru 10 tisíc kroků v práci. Tak jsem si říkal, co asi tak Janička dělá, a v závorce píše, jsem servírka. K tomu velký pozemek u baráku, takže zasekačkou a při odazování sněhu taky nějaký ten kilometr přibude. Jak to máte vy? Chodíte? Kolik nachodíte? A jaký je třeba váš rekord? Eventuálně, kde jsou ty nejlepší výšlapy a třeba nejlepší výhledy? Pište na WhatsApp 605 222 007 a jestli se vám psát nechce, tak nahrávejte zprávy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Radio Impuls, za chvilku Eláni, no a hned po víkendu v pondělí mezi 5. a 9. možná, že zrovna vám zazvoní telefon, vy ho zvednete a rozhodně nesmíte říct nic jiného než halo tady Impulzovi, pak vám náleží 10 000 korun, o tom žádná, ale vy je můžete nechat hezky znásobit. Naše krásné kulaťoučké výherní kolo, které když si necháte roztočit, vám nabízí dvojnásobek, trojnásobek, dokonce desetinásobek betano jackpot hodnota 100 000 nebo základ, ano, je tam také jeden smolík, čili jedno políčko, při kterém přicházíte i o nabídnutých 10 000 korun, ale za ten drobný risk to určitě stojí, takže pojďte do toho, registrujte se do hry zdarma na našem webu nebo ve žluté aplikaci, protože tam můžete činit každých 5 minut a navíc tak zvyšujete své šance. Nezapomeňte trénovat heslo halo tady Impulzovi, protože my jsme rádio plné peněz.
1: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická aréna v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul, zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Partnery MOL Cupu jsou MOL, Puma, Fortuna, Penny a Guys.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Ten vůz už jel, Marie Rotrová připravena se svým vozem v Impulzovic krabičce, teď už za vámi míříme do vašich regionů.
1: Žena na radnici.
0: A bude to do Brna, konkrétně do brněnské čtvrti Nový Lískovec, tam se totiž přemnožily holuby. Radnice na to chce reagovat jinak než jejich zabíjením, hodlá jim pořídit holubník. Zeptáme se starostky Nového Lískovce Jany Drápalové, kterou právě teď vítám ve vysílání Rádia Impuls. Hezký den, paní starostko.
2: Já vám taky přeji dobrý den a všem posluchačům.
0: Děkujeme, jsou u vás problémy s holuby opravdu tak velké?
2: Tak máme tady na sídlišti několik stovek holoubků. Lidé si stěžují, že jim poškozují fasády domů, sedají na parapety a vlastně celkově se zdá, že asi by bylo dobré najít nějaké způsoby, jak ten počet těch holubů snížit.
0: No, mluvíte o způsobech, ale mě by zajímalo, jak může takový obecní holubník v regulaci holubů vlastně pomoci.
2: No, my jsme teda v minulosti nikdy nepoužívali takové drastické metody, jako je střílení holubů, to ani na tom sídlišti vlastně vůbec nejde. Takže jim umožníme zahnízdit v řízeném holubníku a potom se z těch hnízd odebírají vajíčka. Jednou za čas se jim třeba nějaké mládě nechá vylíhnout, protože oni by potom ztratili důvěru k tomu holubníku, ale dá se tímhletím způsobem výrazně během několika let snížit ten počet holubů.
0: Jak se vlastně dnes takový holubník dá pořídit a kam ho vlastně umístíte?
2: No, to je otázka, kam s ním, že? Tak tu vlastně teď nejvíc řešíme. My spolupracujeme s jednou naší občankou, která se dlouhodobě věnuje holubům a vůbec ochraně zvířat, takže jsme s ní prošli celé sídliště a tak jsme vytipovali několik míst. A vypadá to, že jedno z těch míst by mohlo mít jako šanci, a to je místo v parku pod plachtami, kousek od toho našeho slavného jezírka.
0: No, tak bude slavný i holubník. Máte na nejbližší dobu v Novém Lískovci ještě nějaké jiné budovatelské plány?
2: Ano, ten holubník patří k spíš menším projektům, ale teď se u nás rozběhne stavba parkovacího domu, který bude stát asi 140 milionů korun a zároveň se u nás připravuje výstavba družstevních bytů a to bude taky veliký projekt, vlastně v podstatě největší projekt družstevního bydlení, který momentálně v České republice bude probíhat.
0: Tak já doufám, že z garáží nebudou někteří motoristé dělat holubník. Hostem vysílání Rádia Impuls byla starostka brněnské městské části Nový Lískovec Jana Drápalová. Paní starostko, moc díky a mějte se krásně, naslyšenou.
2: Já vám děkuji a mějte se taky všichni krásně. Naschledanou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Doufejme, že se vrátí všechny vozy na cestě. Nakonec za 2 minuty nabídneme dopravní informace a bude to mimo jiné z trasy Jindřichův Hradec na Telč. Buďte u toho, motoristé a motoristky.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak i říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ve směru z Půříněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková 7-tunná, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho. Když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
4: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na trase z Jindřichova Hradce směrem na Telč na výjezdu z Jarošova nad Nežárkou zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. V Brně v Jugoslávské ulici u křižovatky s Hoblíkovou se srazilo osobní auto s tramvají. Na Českobudějovicku na výjezdu z Němčic směrem na Češňovice havorovala dvě osobní auta. No a v Chomutově v ulici Na Příkopech u křižovatky z Revoluční zasahují záchranné složky a komunikace v obou směrech uzavřena. My vám přejeme, aby vaše dnešní trasa byla bez poskvrnky. Kdyby se to změnilo, máte stále ještě šanci varovat ostatní motoristy, a to tím, že nahrajete vaši zprávu do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám zavoláte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Krásný večer přeje Zdeněk Sekaně, naladíte Radio Impuls. Jaké nás zítra čeká počasí? Celkem dobré, pakliže budete v Čechách, polojasno až skoro jasno. Během dne pak přechodně oblačnost, ojediněle nějaká ta přehánka. Ovšem na Moravě a ve Slezsku tam to bude zatažené až oblačné a později také s deštěm. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia.
1: Víkend s Rádiem Impuls.
2: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Brčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Pražská policie si posvítila na opilé a svetované řidiče. Beskydům se nakonec vyhne vydatný déšť a Evropa jedná s Íránem o Hormuzu. Jsou tu zprávy v 7 a s nimi Vladimír Vokál.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Policie v Praze rozdala pokuty za desítky tisíc korun. V noci na dnešek totiž probíhal rozsáhlý zátah zaměřený na řidiče. Při něm policisté oboustranně uzavřeli část pražské magistrály v ulici 5. května. Při kontrole více než tisícovky aut přistihli hned 7 opilých řidičů. Dalších 6 v sobě mělo drogy a 2 jezdili se zákazem řízení. Řidiči spáchali celkem 100 přestupků, za které na místě zaplatili 120 tisíc korun. Mezi Černým dolem a Pecí pod Sněžkou hlídá motoristy nová kamera. Má zajistit klid pro ohrožené tetřívky.
4: Kamera na rozcestí pod Lesní Boudou se nachází kousek od jednoho z nejvýznamnějších tokaniš tetřívků. Řidiči horskou silnici často využívají jako zkratku, přestože pro vjezd musí mít zákonný důvod. V Krkonošském národním parku je už 10 kamer. Počet nelegálních vjezdů se díky monitorovacímu systému výrazně snížil.

0: Vliv zůstává pod kontrolou Íránu. Mezitím dneska Teherán oznámil, že některé evropské země už jednají o povolení pro plavbu touto klíčovou trasou pro přepravu ropy. Írán průliv částečně blokuje po amerických a izraelských úderech a nově chce vybírat poplatky za průjezd lodí. Volný průjezd mají zatím hlavně státy, které Írán označuje za spolupracující, například Čínu nebo Pákistán. Doplním, že Hormuzským průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. No a Baník nakonec porazil Zlín 2-0. Co tento čerstvý výsledek čtvrtého kola nadstavby o udržení v první fotbalové lize znamená pro domácí klub, to už ví Jan Čadá. Honzo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, jak to řekl jeden z fandů, přežili jsme klinickou smrt. Baník opravdu vyhrál 2-0, v 9. minutě si dal vlastní gol zlínský Kopečný a potom v 90. minutě domácí kapitán Friedrich stvrdil tohle vítězství na 2-0. A protože stejným poměrem prohrála pražská Dukla v Teplicích, pak tedy opravdu ono přežití klinické smrti. Za týden se hraje na Julisce, tak říkajíc na férovku, o to, kdo přímo sestoupí a kdo půjde do baráže. Jan Čada, Rádio Impuls Ostrava.
0: Díky, Honzo. V dalších zápasech prohrálo Slovácko s Mladou Boleslaví 0-3 a Karviná v zápase o umístění podlehla Olomouci 1-3.
2: Hezký večer, přeje Zdeněk Sekanina. Chodíte rádi pěšky a šli jste někdy dálkový pochod? Napište mi anebo namluvte zprávu do žluté mobilní aplikace. Za půl hodinky vaše příspěvky. Snadné je žít. MIG21.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Slibovali jsme kuriozní policejní případy tohoto týdne, tak se nám do toho vloudila písnička, ale protože se těšíte na reportéra Václava Komárka, tak teď ještě jednou pokus číslo 2.
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den. Muž z Jirkova na Chomutovsku ukradl zaparkovanou škodovku v hodnotě 300 tisíc korun. Pak vyrazil do Žadce a pokoušel se jí nabídnout náhodným kolemjdoucím. Chtěl za ní 15 tisíc. Škodovka v sobě ale měla zařízení, díky kterému jí policisté zanedlouho našli. Zloděj může skončit až na 5 let za mřížemi. Míříme do Zbraslavy na Brněnsku za ženou, která koukala k sousedům a uviděla, že na jejich střeše stojí cizí muž. Přepojujeme na policistu Petra Valu.
3: Muž byl nejprve vulgárně agresivní a začal strhávat střešní krytinu a házet tašky po policistech i zdravotnicích.
2: Muž na střeše zůstal několik hodin, nakonec uklouzl a spadl na předzahrádku. Nic vážného se mu nestalo, policisté ho zadrželi. Žena z Třebíčska se zamilovala do falešného Pala Habery. Na populárního slovenského zpěváka si hrál internetový podvodník, který důvěřivou paní okouzlil natolik, že z ní vylákal zhruba 44 tisíc korun. Žena pojala podezření ve chvíli, kdy se s ní falešný Habera už po několikáté odmítal sejít. Své peníze už pravděpodobně nikdy neuvidí. A nakonec míříme do Klimkovic na Ostravsku za bobrem, který měl hodně špatnou náladu. Nejprve se dostal k rybníku na soukromém pozemku a napadl psa i jeho paničku a poté se vyšlápl i na přivolané policisty. Ukázal se totiž jako zkušený vodní taktik a uplaval jim neznámo kam. Hezký víkend přeje Václav Komárek.

0: Radio Impuls, nebudu lhát, moje oblíbená písnička, střídat Stinga bude Marek Ztracený, bude to Modlitba za pátek. No a teď něco málo příspěvku, my se vás ptáme, jestli chodíte dlouhé pochody, kolik toho máte nachozeno, jaké je vaše doporučení a tak dále. Vše, co se týče turistiky, napsal nám Jiřík a píše, já šel dnes dálkový pochod do Dlouhé Stráně až z Bruntálu na oslavu narozenin Oldy a Pavlínky, kteří tady slaví narozeniny. Cesta zpátky bude asi ještě větší dálkový pochod než sem. Popřejte jim prosím všechno nejlepší. My tak činíme, jestli máte takového sportovce mezi sebou, tak ho určitě teď pohostěte nějakou dobrůdkou, zaslouží si to. Zrovna zítra s kamarády jdeme na expedici na 4 dny, tahle je už naše třetí, takže by měla být bez problému, ale bojíme se počasí, to píše Terka. Půjdeme okolo 50 kilometrů s vybavením na zádech bez mobilů a peněz. No a Terce, jak dodává, je 17 let, přátelé, no tak doufám, že to vědí rodiče. Dnes se konala Hanušovická čtvrtka pochod, jakou kdo chce trasu od 20, 17, 10 po 5 kilometrů Šumperk, Hanušovice, Velké Losiny. Tento pochod už chodím 10 roků, napsal chatař Jaromír, no a přidává i fotografii v podobě odměny a vidím tam nějaké sklenice od pivního moku, takže předpokládám, že nějaké i zasyčilo. Moc díky, že s námi vysíláte, no a teď už za malou chvilku zase česká muzika, protože na Impulzu žijeme českou muzikou.
1: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Za chvilku Václav Neckář, Nestuji a pojď v Impulzovic krabičce, ale myslím, že každý hokejový fanoušek je teď jako na trní, takže míříme
1: s Impulzem na hokej.
0: Jen nějakých 40 minutek zbývá do začátku druhého zápasu našich hokejistů na mistrovství světa. Po včerejším vítězství 4-1 nad Dánskem tentokrát směří síly se Slovinskem. No a utkání bude sledovat naše odbornice na hokej Renata Kuková. Hezký podvečer. Renato, rovnou se ptám, co víme o Slovinsku, kromě toho, že je to hokejový trpaslík?
2: Krásný podvečer. No, o tom trpaslíkovi si to řekl správně, protože Slovinci vůbec nejsou tradiční tým na mistrovství světa. V posledních 11 letech ho hráli vlastně jen 4krát a my proti ním tak budeme ještě větším favoritem, než jsme byli včera proti Dánům. Vzájemné zápasy máme se Slovinci na pohodu, z 5 utkání, 5 výher, takže vítězství je povinnost. A kdybych měla zmínit nějakého zajímavého hráče Slovinska, tak to bude určitě rodák z Mostu, brankář Lukáš Horák, který působí v Lublani. Loni získal slovinské občanství, ale před 11 lety hrál ještě naši extraligu a dokonce slavil titul s Litvínovem. Dnes bude Horák hájit slovinskou branku, v té naší bude Dominik Pavlát.
0: No tak snad nám po dnešku přibudou další 3 body do tabulky mistrovství světa. Pojďme si ještě říct, který soupeř a kdy nás bude čekat po Slovinsku.
2: No tak po tomhletom dvojzápase, tedy myslím včerejší Dánsko, dnešní Slovinsko, budou naše hokejisté zítra odpočívat a pak přijde první skutečná prověrka formy. V pondělí večer změříme síly se Švédskem. Já už jenom dodám, že trenér vědí, že tým neposílí, brankář Lukáš Dostál v NHL totiž neprošel zdravotní prohlídkou, tak to je, co se budoucí možné sestavy týká. A pro dnešek držme pěsti současnému týmu už za chvíli proti Slovinsku.
0: Moc díky tolik, Renata Kuková, díky naslyšení.
2: Naslyšenou.
0: No a já připomínám, že tento zápas můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si právě teď vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci aktuální kurz na vítězství Česka je v tuto chvíli 1.10. Noví hráči obdrží 1000 korun jen za registraci u tipsportu oficiálního sponzora mistrovství světa IHF v ledním hokeji.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: No a teď je nám do studia přiběhl Vláďa Vokál.
5: Dřív než ostatní.
6: V Chomutově v Rígrově ulici se zabarikádoval muž s dlouhou zbraní. Policie varuje před střelcem. Podrobnosti zjišťujeme.
0: No tak rychle jdeme na tu Impulzovic krabičku. Trošičku oddychu.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičku.

0: Zlatá česká klasika, míříme na silnice.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme v Náchodě v Běloveské ulici poblíž kruhového objezdu. Tam bourala dvě osobní auta. V Brně v ulici Stará dálnice poblíž pramene Leskavy překáží strom na vozovce. Na Rychnovsku na výjezdu z Českého Meziříčí směrem na Tošov se srazila dvě osobní auta, dále nehoda dvou osobáků částečně brání provozu na Třebíčsku, a to v Moravských Budějovicích v ulici 1. máje u křižovatky z Chelčického. V Praze v Záběhlicích v Hyacintové ulici u křižovatky s Břečťanovou, jak my říkáme hostivařství s Břečťankou, srazilo osobní auto chodce. No a končíme na dálnici D1 na 15,5 kilometru směrem od Prahy na Brno. Stojí v jízdním pruhu pro pomalá vozidla porouchané osobní auto, dejte si tam pozor. Ať už jedete odkudkoliv, kamkoliv, šťastnou cestu a jezděte s úsměvem.

0: Radio Impuls doznívá písnička, která velmi potěšila Vláďu Vokála, který pro vás připravuje zprávy, ale ještě předtím předpověď počasí na zítřek. V Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami, a na Moravě a ve Slezsku naopak zataženo až oblačno a vytrvalejší déšť později. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Pro dnešek se s vámi loučí Zdeněk Sekanina. Krásný večer.
1: Radio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Fandové armádní techniky dorazili do náměšti. Trumpovi se příliš nepovedla cesta do Číny a naši hokejisté si brousí zuby na Slovinsko. Jsou tu zprávy v 8 a s nimi Vladimír Vokál.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Chomutov hlásí drama. V jednom z domů v Rýgrově ulici se zabarikádoval muž s dlouhou zbraní a zasahovala tam policie. Ta vyzvala lidi, aby se nepřibližovali k místu zásahu a drželi se dál od oken. Kromě toho bylo na místě celkem 5 jednotek hasičů. Před malou chvílí potvrdila policie ČTK informaci o tom, že nakonec zadržela neznámou osobu a v tuto chvíli nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Předporodní rodičovský příspěvek bude zřejmě mít pevnou částku. Podle sněmovny to má být 15 000 korun. Cílem je zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu. Novelu podpořila koalice i opozice, a to kromě Topky a Hnutí Stan. Poslankyně Starostů Pavla Pivoňka-Vaňková upozornila na nedostatečnou flexibilitu návrhu a popisuje konkrétní příklad z praxe.
3: Žena, která neporodila v kalendářním měsíci plánovaného porodu, ale ten porod bohužel se přesunul do toho druhého měsíce. Tím pádem jeden měsíc vypadává podpora.
2: Rodičovskou bude moci stát poskytovat 2 kalendářní měsíce před očekávaným dnem porodu od ledna příštího roku. Novelu teď dostane k posouzení také Senát. Náměšť nad Oslavou přilákala tisíce fanoušků armádní techniky. Den otevřených dveří tam zahájil přelet stíhaček Gripen a ukázky vrtulníků Venom, Viper nebo Mi-171. Poprvé v Česku se představil také španělský vrtulník Tiger. Návštěvníci viděli i tank Leopard, letouny Casa nebo bezpilotní prostředek Scan Eagle. Armáda zároveň ukázala, že už zvládá víc

0: která chce u Jindřichovic otevřít kamenolom. S místními ani radnicí ale schodu nenašla. Končí přitom termín pro podání připomínek na karlovarské hejtmanství. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Trump z Číny odjíždí s rozporuplným výsledkem. Americký prezident po jednání se Xi Jinpingem oznámil jedinou větší dohodu. Jedná se o nákup 200 letadel společnosti Boeing. Kritiku ale vyvolali Trumpovi výroky od Tchaj-wanu. Prezident obvinil ostrov z krádeže amerického čipového průmyslu a označil to za složitý problém pro Spojené státy. Americká strana navíc po summitu vůbec nezmínila Ukrajinu ani další podporu Tchaj-wanu. Podle expertů tak dvoudenní schůzka nepřinesla zásadní průlom v obchodě ani v bezpečnostních otázkách.
2: S Impulzem na hokej.
1: Naši hokejisté už za chvíli ve Friburgu zabojují o druhou výhru na mistrovství světa. Po úvodním vítězství 4-1 nad Dánskem nastoupí proti Slovinsku. Trenér Rulík spoléhá na tým kolem kapitána Červenky nebo střelce Dominika Kubalíka. Češi pak ve skupině čekají ještě dva zápasy se Švédskem, Slovenskem nebo Kanadou. Zápas se Slovinskem začíná už zhruba za čtvrt hodinky a ve zprávách za hodinu prozradíme průběžný stav po první třetině.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls. Radost ze života. Radio Impuls. Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Umělá inteligence mění fungování našich firem. Podle průzkumu společnosti Deloitte považuje dopad AI na firemní kulturu za velmi významný zhruba 72% českých a slovenských podniků. Více než polovina firem zároveň říká, že umělá inteligence už ovlivňuje rozhodování managementu. Do průzkumu se zapojilo 275 respondentů z Česka a Slovenska. Firmy nejčastěji řeší, jak AI zapojit do každodenní práce a také do firem. Procesů. V jihočeských školních jídelnách by mohlo být víc biopotravin. Stále více farmářů má totiž zájem nabízet své produkty na krajském online tržišti. V systému je zapojených zhruba 50 školních jídelen. Počet dodavatelů regionálních produktů se za rok zvýšil o 11 na 85. Metodička školního stravování na jihočeském krajském úřadě Petra Martinková větší počet zapojených producentů s biopotravinami vítá.
2: Protože by to pomohlo školním jídelnám nám v plnění nové vyhlášky o školním stravování, kde je povinný podíl 2% biopotravin.
1: Jihočeské tržiště spustil kraj před 4 lety. Kromě škol na něm nakupují produkty lokálních zemědělců, také dětské domovy nebo nemocnice. Obyvatelé Benešovic na Tachovsku odmítají chystaný kamenolom. Podepisují proti němu petici. Lidé se bojí o kvalitu vody a také prašnosti, hluku a navýšení provozu na silnicích.
3: Petici proti plánovanému kamenolomu už podepsalo téměř 700 lidí. Obyvatelé Benešovic i nedaleké Prašky tvrdí, že si vzali hypotéky a postavili domy proto, aby žili v klidu, což by s těžbou živce plánovanou na 30 let padlo. Kvůli ochraně vodního zdroje s případnou těžbou nesouhlasí ani další obce, včetně Stříbra. Na příští týden chystá krajský úřad veřejné projednání, a to distanční formou. Kraj také vyčká na nezávislý odborný posudek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Benešovice.
1: Česko posiluje zemědělskou spolupráci se Srbskem. Ministr zemědělství Martin Šebestián se na tom při návštěvě Bělehradu dohodl se svým srbským protějškem Draganem Glamočičem. Vzájemný obchod v oboru loni vzrostl o téměř polovinu a přesáhl 3 miliardy korun. Obě země chtějí spolupracovat hlavně ve zpracovatelském průmyslu, živočišné výrobě nebo ve veterinární oblasti. Češi se zároveň představují

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volán, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když se smí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při spěchu, překážet...

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v nočníku.

Hnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl,

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Prčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Solární dotace míří pod větší kontrolu. Některé firmy totiž místo jedné velké elektrárny staví několik menších projektů těsně pod limitem 1 megawattu. To proto, aby dosáhly na státní podporu. Podle webu iDnes.cz šly od roku 2021 na podobné elektrárny miliardy korun z modernizačního fondu. Státní fond životního prostředí připouští, že účelové dělení projektu zakázal, ale velmi těžko se to dokazuje. Případem už se zabýval i nejvyšší kontrolní úřad a část podnikatelů zvažuje trestní oznámení. Mezi Černým dolem a pecí pod Sněžkou hlídá motoristy nová kamera. Má zajistit klid pro ohrožené tetřívky.
3: Kamera na rozcestí pod lesní boudou se nachází kousek od jednoho z nejvýznamnějších tokanišť tetřívků. Řidiči horskou silnici často využívají jako zkratku, přestože prověst musí mít zákonný důvod. V Krkonošském národním parku je už 10 kamer. Počet nelegálních vjezdů se díky monitorovacímu systému výrazně snížil. Do budoucna jich má být až trojnásobek. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
2: Česko-Krumlovsko připravuje novou cyklotrasu. Od srpna bude propojovat Vyšší Brod a rakouský Reichenthal. Povede například přes historický hraniční přechod mezi Konrátovem a Štiftungem. Cyklotrasa přijde na 22 milionů korun. K čemu cesta sloužila dřív, to prozradil vyšebrodský místostarosta Jaroslav Marek.
4: Kdysi byla využívaná samozřejmě pohraniční stráží, teď do poslední fáze byla využívaná zemědělci a těch posledních 400 metrů bylo takový, že to de facto už ani nebyla cesta.
2: Nová cyklotrasa naváže na stávající stezku v oblasti Vyššího Brodu a rakouského Mühlviertlu. Po ní se cyklisté projedou už na konci srpna. Díky asfaltovému povrchu budou moci cestu využívat vozidla i auta s povolením. Trump z Číny odjíždí s rozporuplným výsledkem. Americký prezident po jednání se Xi Jinpingem oznámil jedinou větší dohodu. Jedná se o nákup 200 letadel společnosti Boeing. Kritiku ale vyvolali Trumpovy výroky od Tchaj-wanu. Prezident obvinil ostrov z krádeže amerického čipového průmyslu a označil to za složitý problém pro Spojené státy americké. Americká strana navíc po summitu vůbec nezmínila Ukrajinu ani další podporu Tchaj-wanu. Podle expertů tak dvoudenní schůzka nepřinesla zásadní průlom v obchodě ani v bezpečnostních otázkách. No a naši hokejisté bojují ve svém druhém utkání na mistrovství světa. Jejich soupeřem je Slovinsko a po druhé třetině vedou Češi 2-1. Výsledek ve zprávách za hodinu. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, až k večeru v jeho západní polovině polojasno, na východě pak s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: Můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betano jackpot.
2: Je to Betano jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Single život je v Česku stále běžnější. Podle nového průzkumu Karlovy a Masarykovy univerzity žije bez partnera téměř každý pátý člověk a nejvíc nezadaných je mezi mladými do 30 let. Jak píše web iDnes.cz, ženy jsou podle sociologů se single životem spokojenější a často ho berou jako vlastní rozhodnutí, zatímco muži partnerku častěji hledají marně. Až 3/4 mladých mužů navíc přiznávají, že neumí randit. Výzkum zároveň ukazuje, že dnešní 15-letí začínají se sexem později než předchozí generace. V jihočeských školních jídelnách by mohlo být víc biopotravin. Stále více farmářů má totiž zájem nabízet své produkty na krajském online tržišti. V systému je zapojených zhruba 50 školních jídelen. Počet dodavatelů regionálních produktů se za rok zvýšil o 11 na 85. Metodička školního stravování na jihočeském krajském úřadě Petra Martinková větší počet zapojených producentů s biopotravinami vítá.
5: Protože by to pomohlo školním jídelnám v plnění nové vyhlášky o školním stravování, kde je povinný podíl 2% biopotravin.
4: Jihočeské tržiště spustil kraj před 4 lety. Kromě škol na něm nakupují produkty lokálních zemědělců také dětské domovy nebo i nemocnice. V sobotu se šlo z Prahy do Prčice. Na tradiční pochod se vydalo přes 23,5 tisíce lidí, což je asi o 800 méně než loni. Organizátoři pokles přičítají chladnému a deštivému počasí, které odradilo hlavně cyklisty. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora. V cíli letos účastníci dostali tradiční plastovou botu v hnědé barvě. Obyvatelé Benešovic na Tachovsku odmítají chystaný kamenolom. Momentálně proti němu podepisují petici. Lidé se nejvíc bojí o kvalitu vody, ale také prašnosti, navýšení provozu na silnicích a bojí se i hluku.
6: Petici proti plánovanému kamenolomu už podepsalo téměř 700 lidí. Obyvatelé Benešovic i nedaleké Prašky tvrdí, že si vzali hypotéky a postavili domy proto, aby žili v klidu, což by s těžbou živce plánovanou na 30 let padlo. Kvůli ochraně vodního zdroje s případnou těžbou nesouhlasí ani další obce, včetně Stříbra. Na příští týden chystá krajský úřad veřejné projednání, a to distanční formou. Kraj také vyčká na nezávislý odborný posudek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Benešovice.
4: Příběh kytovce Timiho definitivně skončil. Dánské úřady totiž potvrdili, že mrtvý keporkak, vyplavený u ostrova Anholt, je opravdu známá velryba, která týdny bloudila Baltským mořem. Identitu potvrdilo sledovací zařízení, nalezené na těle zvířete. Timi opakovaně uvázel na Mělčině u německého pobřeží a jeho záchranu sledovala média i veřejnost po celé Evropě. Odborníci už dřív upozorňovali, že jeho šance na přežití jsou velmi malé. Naši hokejisté na mistrovství světa překvapivě padli se Slovinskem. Národní tým sice otočil zápas z 0-1 na 2-1, nakonec ale prohrál 2-3 v prodloužení. Rozhodující gól dal hned v úvodu nastavení Slovinec Marcel Machkovec. Češi tak po výhře nad Dánskem berou z druhého utkání na mistrovství světa pouze jeden bod. V neděli bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, až k večeru v jihozápadní polovině polojasno, na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls.

zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy zůstává na svobodě. Soud v České Lípě totiž odmítl poslat 35-letého muže do vazby, i když mu za krádež vzácné relikvie hrozí až 8 let vězení. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele. Restaurátoři se teď snaží relikvii bezpečně vyjmout z betonového bloku. Policie zároveň prověřuje, jak lépe zabezpečit podobné historické památky. Krušnohorci mají výhrady k nové těžbě. Po sporech o litium na Cínovci a o živec v Potůčkách je dalším sporným projektem kamenolom v Jindřichovicích.
2: Postoj místních je všude stejný, strach z dopravy a obavy o přírodu, hlavně o vodu. Krušnohoří, které bývalo historicky centrem těžby, ale nové projekty potřebuje. Bez surovin nebude rozvoj a oblast zůstane chudá. To je také hlavní argument společnosti České štěrkopísky, která chce u Jindřichovic otevřít kamenolom. S místními ani radnicí ale schodu nenašla. Končí přitom termín pro podání připomínek na karlovarské hejtmanství. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Policie na Brněnsku vyšetřuje možné týrání psa. Ve Šlapanicích odchytili kane korso se známkami popálení a případem se už zabývají kriminalisté. Majitele psa policie zná, zatím ho ale nevyslechla. Vyšetřovatelé teď zjišťují, jak zranění vznikla a kdo za nimi stojí. Policie zároveň žádá svědky, aby se přihlásili na linku 158. Česko-Krumlovsko připravuje novou cyklotrasu. Od srpna bude propojovat Vyšší Brod a rakouský Reichenthal. Povede například přes historický hraniční přechod mezi Konrátovem a Štiftungem. Cyklotrasa přijde na 22 milionů korun. K čemu cesta sloužila dřív, to prozradil vyšebrodský místostarosta Jaroslav Marek.
3: Kdysi byla využívaná samozřejmě pohraniční stráží, teď do poslední fáze byla využívaná zemědělci a těch posledních 400 metrů bylo takový, že to de facto už ani nebyla cesta.
1: Nová cyklotrasa naváže na stávající stezku v oblasti Vyššího Brodu a rakouského Mielfirtlu. Po ní se cyklisté projedou už na konci srpna. Díky asfaltovému povrchu budou moci cestu využívat vozidla i auta s povolením. Švýcarsko otevře tajné spisy o nacistovi Josefu Mengelem. Obávaný lékař s osvětimi, přezdívaný Anděl smrti, po válce uprchl do Jižní Ameriky. Historici ale dlouhodobě uvažují o tom, že se skrýval i ve Švýcarsku. Tamní tajná služba teď po letech souhlasila se zpřístupněním utajovaných dokumentů, které měly zůstat zavřené až do roku 2071. Badatelé chtějí zjistit, jestli Mengele po útěku z Evropy tajně nenavštěvoval Curych a využíval tak švýcarské zázemí. Mengele nakonec zemřel v Brazílii, a to až v roce 1979 pod falešným jménem. Čtvrté kolo nadstavbové části první fotbalové ligy mělo na programu 4 zápasy. Ve skupině o udržení vyhrála nakonec Ostrava nad Zlínem 2-0. Stejně tak Teplice porazili Duklu také 2-0. O sestupujícím se tedy rozhodne až za týden při vzájemném utkání Dukly s Baníkem. V dalším utkání prohrálo Slovácko s Mladou Boleslaví 0-3 a v prvním ze dvou zápasů play-off o umístění vyhrála Olomouc v Karviné 3-1. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, na východě i s deštěm. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy jen kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

vína.

z nás nevtíčího klíma. Nikdo má pletky rád, já radši sklidici vína.

se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Brčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Single život je v Česku stále běžnější. Podle nového průzkumu Karlovy a Masarykovy univerzity žije bez partnera téměř každý pátý člověk a nejvíc nezadaných je mezi mladými do 30 let. Jak píše web iDnes.cz, ženy jsou podle sociologů se single životem spokojenější a často ho berou jako vlastní rozhodnutí, zatímco muži partnerku častěji hledají marně. Až 3/4 mladých mužů navíc přiznávají, že neumí randit. Výzkum zároveň ukazuje, že dnešní 15-letí začínají se sexem později než předchozí generace. V jihočeských školních jídelnách by mohlo být víc biopotravin. Stále více farmářů má totiž zájem nabízet své produkty na krajském online tržišti. V systému je zapojených zhruba 50 školních jídelen. Počet dodavatelů regionálních produktů se za rok zvýšil o 11 na 85. Metodička školního stravování na jihočeském krajském úřadě Petra Martinková větší počet zapojených producentů s biopotravinami vítá.
3: Protože by to pomohlo školním jídelnám v plnění nové vyhlášky o školním stravování, kde je povinný podíl 2% biopotravin.
2: Jihočeské tržiště spustil kraj před 4 lety. Kromě škol na něm nakupují produkty lokálních zemědělců také dětské domovy nebo i nemocnice. V sobotu se šlo z Prahy do Prčice. Na tradiční pochod se vydalo přes 23,5 tisíce lidí, což je asi o 800 méně než loni. Organizátoři pokles přičítají chladnému a deštivému počasí, které odradilo hlavně cyklisty. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora. V cíli letos účastníci dostali tradiční plastovou botu v hnědé barvě. Obyvatelé Benešovic na Tachovsku odmítají chystaný kamenolom. Momentálně proti němu podepisují petici. Lidé se nejvíc bojí o kvalitu vody, ale také prašnosti, navýšení provozu na silnicích a bojí se i hluku.
4: Petici proti plánovanému kamenolomu už podepsalo téměř 700 lidí. Obyvatelé Benešovic i nedaleké Prašky tvrdí, že si vzali hypotéky a postavili domy proto, aby žili v klidu, což by s těžbou živce plánovanou na 30 let padlo. Kvůli ochraně vodního zdroje s případnou těžbou nesouhlasí ani další obce, včetně Stříbra. Na příští týden chystá krajský úřad veřejné projednání, a to distanční formou. Kraj také vyčká na nezávislý odborný posudek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Benešovice.
2: Příběh kytovce Timiho definitivně skončil. Dánské úřady totiž potvrdili, že mrtvý keporkak, vyplavený u ostrova Anholt, je opravdu známá velryba, která týdny bloudila Baltským mořem. Identitu potvrdilo sledovací zařízení, nalezené na těle zvířete. Timi opakovaně uvázel na Mělčině u německého pobřeží a jeho záchranu sledovala média i veřejnost po celé Evropě. Odborníci už dřív upozorňovali, že jeho šance na přežití jsou velmi malé. Naši hokejisté na mistrovství světa překvapivě padli se Slovinskem. Národní tým sice otočil zápas z 0-1 na 2-1, nakonec ale prohrál 2-3 v prodloužení. Rozhodující gól dal hned v úvodu nastavení Slovinec Marcel Machkovec. Češi tak po výhře nad Dánskem berou z druhého utkání na mistrovství světa pouze jeden bod. V neděli bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, až k večeru v jeho západní polovině polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma

0: jsi ve mně na pořád.
1: Vedeš mě po schodech, cítím, že co mi dáš ze sebe je zázrak lásky.
2: Oči přivřený, krajina pod sněhem a my dva pod dekou vracím se zpátky.
1: Svlíkáš si šaty, andělé mlčí a ve mně se na chvíli zastaví dech.
2: Přemítám, proč jsi mě vybrala, nechci se probudit, setrvám v snech.
1: Venku mráz, uvnitř nás plameny, na stěnách tancují jen naše stíny.
2: Ruce jsou spojený, padáme do sebe vášnivě a já ti má milá slíbil.
1: Že tu chvíli nestratím z paměti, že si ji uložím hluboko v sobě.
2: Člověk musí přijít o všechno, aby pak v jeden den najednou prozřel.

0: Radio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy zůstává na svobodě. Soud v České Lípě totiž odmítl poslat 35-letého muže do vazby, i když mu za krádež vzácné relikvie hrozí až 8 let vězení. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele. Restaurátoři se teď snaží relikvii bezpečně vyjmout z betonového bloku. Policie zároveň prověřuje, jak lépe zabezpečit podobné historické památky. Krušnohorci mají výhrady k nové těžbě. Po sporech o lit